že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdí.

Na Banjo Jambory zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Odplotný skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jambory.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Vickymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga. A teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Bridge o Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jamboree, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

že z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, moc se na vás těším.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně. Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starý, tedy vytesaný, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Pravy, a na té budově nahoře stojí paní. Tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako je takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a přední pravou tlapou přidržuje kouli. V pátým poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u Dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky.
1: Určitě,
0: tak?
1: Protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost. Měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla,
2: a
1: dědo, ty jsi boží.
2: Asi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karla Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A možná se něco, paní Sasky?
1: Zkuste.
3: Určitě.
5: Tak, paní Sasky, a vy jste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy jste se narodila, vy jste šli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky jste prežila v Tornále?
3: Ne, tak já jsem se narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam na maminku přišlo nějak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my jsme se v té Tornále potom setkali. Byla jsem tam s pořadem Pepička Zimy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasně, dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí?
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky děkujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No, vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. A? Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře,
3: Boba,
1: máme
3: super.
1: To tam zapsáno, děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme, hezký den přejeme, tak pozdravujte pejska.
3: Hezký den, naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano, tak přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích, tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám... Signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepaparti, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille, très drôle. Ah. De la calefio, même bien, bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. T'es Françoise. Chvilku koukali, pak řekli, pardon. A odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klep je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, ano, dá se říct skoro. Multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl nepasí.
1: Na té chase je konci pasí, on je řekl, on papa, on je se, on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi samozřejmě, vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě, jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kyváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená? Pa...
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásný,
3: doufám,
1: krásný.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já rozumět nebudu. Ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipského. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak mají ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří, ne, to je shoda jména.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Brtavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten je váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se čísla asi opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale
1: máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No. S horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, no, paní Saskie, máte ráda sport?
2: Ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska.
2: Jo, tak
1: teď
2: to
1: je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapi, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha. Jo.
2: Ale moderátorka už. Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a aha, vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří. Jo, no on byl ročník 1905, jo, on byl takový písma, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To jste
3: no,
2: hodná.
3: Ale je to strašně dávno.
2: No, no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme, jo, naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte
3: taky
1: se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové, krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to. A

0: Josefe, povídejte.
1: Ano, dobrý den, přeji pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Sestí Kurešovo i vám.
0: Děkujeme a mějte se hezky. Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
2: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
3: Ano, dobrý den, paní dobrý,
2: Burešová.
3: Dobrý,
2: přeji dobrý vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko. Mm-hmm. A všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růže na Rychnovsko. Nashledanou.
3: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
0: Přesně tak. Díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
4: Pane Boru,
5: dobrý večer.
4: Oni jsou moc hodní.
5: Ano, koukám.
4: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
5: No, já se nezlobím.
4: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
5: Madame,
4: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
5: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti? Tady byli. Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
4: Petře, jsme sami?
5: Kláro, kde máte vánočku?
4: Prosím.
5: Já jsem si totiž trošičku zimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
4: Ani krok. Nepřibližujte se.
5: Takže mám kráčet.
4: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
5: Kde je Oskar?
4: Oskar, ach, ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
5: No, samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
4: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
5: Co pak?
4: Dejte mi cigaretu.
5: No počkejte, kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
4: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
5: Ježišmarja, jo.
4: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
5: Ne, tak to není.
4: Nemáte si s kým promluvit.
5: Vy přeháníte.
4: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
5: Ano, jsem jako trosečník.
4: Co to bylo?
5: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
4: Ano,
5: já mám zastydlou úplně bíbu.
4: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
5: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
4: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
5: Adolf s Dominem, já
4: ne,
5: to tušil.
4: Ne, no, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
5: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
4: Bože, jak on má se samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Seskyně má něco ještě k jednomu
2: z těchto
1: dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli, a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že? Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Lacrima vipera Silvester.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Před 80 lety Kati popravili nacistického zločince K.H. Franka. Mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví znovu jezdí vlaky, poškozenou trať už dělníci opravili. Před námi je slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Před 80 lety popravil kat v pankrácké vězdici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
2: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
3: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
4: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
3: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Kvůli nižší poptávce bude na trati jen víkendový provoz, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje dopravu v Praze
5: a okolí. Opět tam budou jezdit vlaky o víkendech. Tyto vlaky zajišťují dopravu na turisticky oblíbenou lokalitu Kokořínska a teď konečně místo náhradní autobusové dopravy budou jezdit vlaky nejenom mezi Mělníkem a Mšenem, ale až také do Mladé Boleslavy.
0: Středověké slavnosti plné dobových turnajů se zítra uskuteční na Pražských Hradčanech. Centrem dění bude park Maxe van der Stula. Program začne podle pořadatele Daniela Bubna v 9:30 ráno a potrvá do 7 hodiny večer.
6: Vraťte se o staletí zpět a zažijte atmosféru rytířských turnajů, udatných soubojů a dobové hudby. Těšit se můžete na rytířská klání, šermířská vystoupení skupiny Algor, dobové tanečnice, soutěže pro děti, projížďky na koních, tržiště z řemesly i mnohé další rodinné atrakce. Sport.
0: Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně, které obhajuje loňské stříbro. Ve finále už je Nymburk.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno. Nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Dálnice D11 Praha Hradec u sjezdu na Český Brod postupně ruší noční uzavírku silničáři, a to mezi 18. a 19. kilometrem. Je tam zavřený levý pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tak to řekni, řekni to.
0: Páteček.
7: Jo.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
7: No není to všechno, ještě neodcházej. Ty jsi mi udělala radost hned takhle po ránu a trojmo. Jo, páteček, rtěnka. Ne, že bych na to byl nějak postižený, ale nejsem na to u tebe zvyklý. A za třetí, ten váček. Takže zítra premiérově, po opravách. Myslíš, že se taky zrychlí traťová rychlost?
0: To asi myslím si, že ne.
7: Že ne, takže to je jako zastará, takže posíláme na trať ventilovku. No tak jeden. Slyšíte to? Tak. Mé středočeské dopravní srdce jása a plesa. No jako zastara. Ze zastávek a stanic daleko do vsi, zrychlení nic moc, no hlavně, že to zpevnili.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5:10, ještě jednou pěkný pátek. Tak jdeme na to, kde tě máme? Tady.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi docely Bibli. 22. května 1946 ve 13:37 kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky o prátku.
4: Good morning, Mr. Phelps.
3: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
4: Ethan Hunt will be your point man as usual.
3: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
4: Good luck, Jim.
3: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
0: Ano, připojujeme se i my tady s Tamarou v rámci dnešního ranního vysílání, ale zatím všeho do času v 5:13. Ano. Nejedno oko určitě nezůstane suché. Dneska by slavil narozeniny, nebo slaví, takže tam nahoru pozdravení. Anče z krkonošských pohádek, ta ho doslova milovala. A také některé jeho písničky i zpívala. Nízkém vzrůstu 160 cm. Dlouhověkost, no, jde u nás, až myslím po 90. No a dneska by slavil 102. No tak, no jasně, že Charles, nebo Charles,

0: V noční lince, v noci na dnešek jsme probírali téma, když auto nahradí postel, tu klasickou domácí, no když se holt musí někdy spát v autě na čtyřech kolech, no já bych řekl, že tam patří karavan. No ano, o něm to bude už za chvíli v rámci Ahoj Rádio. Děcka vysvětlí, co tam v takovém karavanu určitě nesmí chybět.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A teď pojďme si říct, jaký to bude páteček. Meteorologicky docela dost sympatický a vlastně vidím tady i letní teplotu nad 25. Ráno by mělo být jasno až polojasno a slunečné počasí vydrží po většinu dne. Odpoledne se přechodně objeví více oblačnosti, ale jinak zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty 23 a pozor až 26. Vítr slabý, proměnlivý, přes den severní a rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, ale jinak dobré.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: A to je dneska, páteček po 13. hodině, doktorka Kateřina a Patrik. Tak poslouchejte a samozřejmě, jestli máte ztrátu čichu nebo s čichem problémy, berte to s úsměvem a jde to. Jinak, než dojdeme do 13. hodiny, musíme projít taky ránem, dopolednem a poledním vysíláním s Ivetou. Teď Monika Absolonová, tak vítej a dobré ráno i tobě.

0: postel na kolečkách, to je karavan. Co v takovém karavanu musí být? Co tam zkrátka nesmí chybět?
1: Tak si tam může vzít deku i matraci, anebo spacák a lehnout si do toho kufu. No a tam musí být jídlo, postel, jestli tam nebudete ležet, tak asi nějaká dobrá knížka.
2: Pak tam ještě musí být jídelní stolek.
3: Můžeme mít karavanu i mikrovlnku.
4: Záchod i ledničku. My jsme viděli v televizi, že ta byl jeden kavaráda, v tom kavarádu byla i telka a ještě sprcha.
0: Karavan, sprcha, záchod, no jasně, že mě to nedošlo. 5.23, nic jí neschází. Hana Zagorová, pěkné páteční ráno s námi.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: James Blunt. Páteček až 6.20 nad nulou a to sluníčko pokazí maximálně odpolední mraky. Příjemný poslech. Poslouchejte dál.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Asi u 3% nastávajících maminek v Česku se podle lékařů může rozvinout preeklampsie. Závažná těhotenská komplikace může vyústit až v předčasný porod. Odhalit ji umí jednoduchý test při screeningu v prvním trimestru. Ne všechny ženy se k němu ale dostanou, upozorňují gynekologové u příležitosti Světového dne preeklampsie. Rekonstrukce Kutnohorské ulice v Kolíně, jejíž součástí je v první etapě stavba kruhového objezdu na místo křižovatky u úřadu práce, se prodraží skoro o 16,5 milionu korun. Důvodem je zejména tvrdší hornina. Okružní křižovatka má být průjezdná v červnu. Farní charita v Novém Strašecí na Rakovnicku dostane od radnice 30 tisíc korun. Umožnila to změna pravidel Městského sociálního fondu pro děti a mladistvé. Organizace z peněz zaplatí obědy ve školních jídelnách 17 žákům ze sociálně slabých rodin. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevírá novou výstavu, ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A pozor, o víkendu bude i 28.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Tak velmi opatrně na cestách, třeba D11, Praha, Hradec, u sjezdu na Český Brod, silničáři ruší noční uzavírku, jezdí se tam levým pruhem, tak opatrně, abyste nevjeli do dopravního značení. Koukám dál, co se kde děje. Ne, nic, porouchané auto a zdržení, minimální zdržení. Třeba na dálnici D10 ve směru do Turnova, na 24,5 kilometru, takže velmi opatrně zase jezdem na Tuřice. A jinak nic.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ale ano, něco máme, pozor, je to pro ty z vás, kteří trpí duší.
1: Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost v poliklinice na Zelném pruhu a má zvýšit dostupnost psychiatrické péče v metropoli. Podrobnosti za chvíli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Yes. Pozor, boty. Pochodem vchod.
1: Máme 9 minut po půl šesté a páteček. Pozor, v Praze začala fungovat první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zájemci ji najdou v poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Tahle ta ambulance má pomoct dětem i dospělým do 18 let, jo, dospívajícím, ne dospělým, dospívajícím, s duševními problémy, no a zároveň má zkrátit taky čekání na odbornou péči právě v hlavním městě.
2: Bílé stěny, šedá polstrovaná křesla a na skříňkách hračky. Tak vypadá nová psychiatrická ambulance, kterou tvoří několik místností. Například sesterna a pokoj pro lékaře. Ambulance je v 5. patře. Provozuje ji organizace Zahrada pro duši. Podle její ředitelky Markéty Školoudové by se tu děti i jejich rodiče měli cítit pohodlně.
3: Poskytne pomoc rodičům, respektive jejich dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie nebo dětské klinické psychologie.
2: Ambulance má podle primáře Michala Považana řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů v hlavním městě a nabídnout odbornou péči mladým lidem.
4: Jsou to samozřejmě děti, u kterých už je nějaká psychoterapeutická péče. Další skupina dětí je ta, která po propuštění z psychiatrické hospitalizace nemá dostatečně jako brzy možnost konzultace, případně jako vyšetření u dětského psychiatra.
2: Ambulance bude poskytovat neodkladnou psychiatrickou péči, krátkodobou lékovou a psychoterapeutickou podporu a intervence při sebepoškozování, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
5: Je to unikátní tím, že takového něco v České republice neexistuje v rámci své komplexnosti, v rámci zdravotně sociálních pracovnic. My tady umíme pracovat s celou rodinou, s rodiči, s blízkými, kteří vlastně potřebují vysvětlit, co třeba to dítě nebo ten mladý člověk potřebuje a to je taky velmi důležité.
2: Podle údajů magistrátu působí v Praze zhruba 180 dětských a dorostových psychiatrů. Téměř polovina je ve věku 60 a více let. Praha už dříve otevřela dvě psychiatrické ambulance pro dospělé, a to ve Vinohradské a Thomayerově nemocnici. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: si žádá otevřené dveře. Ano, my jsme měli jako stanice Český rozhlas Střední Čechy otevřená vrata v sobotu, ale tento víkend to bude v rámci Open House Praha. Takže otevíráme zas a dokonce v sobotu i v neděli. Mezi 10. a 18. hodinou přijďte k nám do Národního domu v Karlíně. Hybešova ulice, těšíme se.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Přesně na chlup, přesně 6:15. No a ohledně počasí vypadá to sympaticky. Ráno by mělo být jasno nebo skoro jasno, přes den zůstane převážně slunečno, jen odpoledne přechodně přibude oblačnosti. Táňa Míková s oblibou říká takové ty pěkné květáky. Jo, budou, nebojte. I když těch květáků bude asi víc, omladina půjde do školy a všichni vypadají s těmi vlasy úplně stejně. To je jako... Co to je za mor, za módu? Přece když byly kudrliny v 80. letech trvalá, tak ji všichni úplně nenosili. Ale teď květák na hlavě, kdo z mládeže ho nemá, jako by nežil. Mimochodem, Pavle Karasi bez květáku, jak to vypadá o víkendu s předpovědí?
2: Tak bude to hodně podobné, i když v sobotu nebo v neděli se při zvětšené oblačnosti může ojedinit.

0: abstinence. Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
1: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
0: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Tip na sobotu a neděli jsem vám dal. Co ale dělat dneska v pátek 22. května? Nechte se inspirovat Denisou Hergeslovou už za chvíli. Jinak další tipy taky o víkendu. Pozor, v našem vysílání kolega Kudrna ve 13 hodin a výlety.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? V Mělníku si užijete pestrou muzejní noc plnou zábavy pro děti i dospělé. Rodiny s malými návštěvníky čeká večerní čtení tajemných pověstí Kokořínska a Mšenska i dobrodružná výprava za pokladem s Kašpárkem Filutou do muzejního sklepení. Program nabídne taky oživené obrazy z historie slavné mělnické továrny Liberta, komentované prohlídky výstavy Liberta 100 let či výstavu modelů ze stavebnice Seva zaměřenou na svět zvířat a přírody. Chybět nebude ani pátrání po muzejním skřídkovi v historické expozici a příjemné posezení v muzejní kavárně. V Sedlčanech v kulturním domě Josefa Suka se můžete vydat na fascinující cestu do hlubin vesmíru. Přednáška astronoma Petra Skaly z Hvězdárny a planetária Praha představí ty nejkrásnější objekty a úkazy vzdáleného kosmu, od mlhovin a galaxií až po tajemná zákoutí. Návštěvníky čeká poutavé vyprávění doplněné jedinečnými astronomickými snímky, které přiblíží krásu i nekonečnost vesmíru. V Poděbradech se od pátku do neděle na slavnostní zahájení nové lázeňské sezóny. Můžete se těšit na 3 dny plné živé hudby, lázeňských tradic i stánků s regionálními specialitami v kulisách kolonády a zámecké zahrady. Páteční program nabídne vystoupení orchestru Fake Band. V 17.45 bude následovat žehnání pramenům na

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Říká se, že s Abou se nikdy nic nedá pokazit. No nedá ani v páteček.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Poděbradská radnice nabídne mladým lidem dva startovací byty. Před námi je slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. Přijímací řízení si přitom nastavují sami. Ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu, můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
4: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy. A vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
2: Poděbradská radnice připravuje startovací byty pro mladé lidi. Zájemci musí mít trvalé bydliště v Poděbradech, nesmí být starší 36 let nebo vlastnit nemovitost k bydlení. Nájemné bude o čtvrtinu nižší než u běžných městských bytů, říká mluvčí města Klára Zubíková.
5: Nájemné by v těchto startovacích bytech mělo činit 110 korun za metr čtvereční. V tuto chvíli město vyčlenilo dva malometrážní byty, ale postupně by chtěli vyčlenit 5 až 10 bytů v závislosti na tom, jaký o ně bude zájem.
2: Celkem 8 osobností získalo čestné občanství Prahy 5. Ocenění převzali například dirigent Jakub Hruša, akademická malířka Jaroslava Severová nebo lékař Ivan Karel. Vedení městské části také udělilo čestné občanství in memoriam herci a moderátorovi Vladimíru Dvořákovi. Oproti minulému roku radnice ocenila o 2 osobnosti víc, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
6: Čestné občanství připomíná hodnoty, na kterých stojí naše společnost, odvahu, talent, vzdělanost, poctivou práci nebo službu druhým. Sport.
2: Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani si poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1.
3: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Kdo jedete z jihu Čech po silnici 3, tak teď ne na téma Botický kopec a kolony, ale Benešov. Poslední turbokřižovatka ve směru do Prahy, to znamená u čerpací stanice. Je tam nějaké sražené dopravní značení na silnici, tak abyste do něj nevjeli a taky měli i taky možnost vůbec tam projet, tak případně dejte nám vědět do zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu střední Čechy 4 minuty po 6. A kam se vydáme za chvíli? No, bude to historická událost, připomenutí. Vězeňský lékař vyňal z hlavy mrtvého zubní protézu a skleněné oko a položil je na ponožku vedle těla. to je co? Tak popisuje obhájce popraveného K.H. Franka sled úkonů po jeho smrti. Nejmocnější nacista v protektorátu Čechy a Morava byl popraven přesně před 80 lety, a to na dvoře pankrácké věznice. Událost si připomeneme už za moment.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin 11,5 minuty. Tak pojďme dozadu 80 let. Tenkrát utáhl kat v pankrácké věznici v Praze oprátku kolem krku Karla Hermana Franka. Nejmocnější nacista v protektorátu Čechy a Moravu, nebo Moravy, a vyšší velitel SS a policie byl mimořádným lidovým soudem odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny. Ten podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a taky za vyhlazení lidic a ležáků. Poprava byla veřejná a přihlíželo jí skoro neuvěřitelných 6 tisíc lidí. Podle úředního záznamu zemřel K.H. Frank 22. května 1946 ve 13.35.
1: Chce obžalovaný Frank k rozsudku něco říci?
2: K.H. Frank neřekl nic. Rozsudek vynesl Lidový soud ráno 21. května 1946. Ovšem čtení odůvodnění trvalo do druhého dne. Poprava následovala téměř okamžitě po ukončení soudu, přesně jak to ukládal zákon. Odsouzený mohl požádat o milost, ale žádost neměla odkladný účinek.
1: Prosím, aby rozhlas nebyl ještě vypínán. Odveďte Franka.
2: Ze soudní síně odvedli dva strážní K.H. Franka zpátky do cely v pankrácké věznici, kde napsal závěť, dopis rodině a se svým obhájcem čekal na popravu.
1: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
2: Na veřejnou popravu vydával soud vstupenky, a to maximální možný počet s ohledem na kapacitu nádvoří pankrácké věznice, říká Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd.
3: Z dnešního pohledu je to strašlivé, protože těch zájemců, více jich tam nevyšlo, bylo skoro 6 tisíc. Dokonce několik dní dopředu už volali potom, že by chtěli ten závěrečný rozsudek, aniž by byl ještě vůbec vyhlášen.
2: Popravu snímali kamery i mikrofony. Ze záběrů vznikly dva filmy. Na jednom je exekuce dobře vidět a slyšet a tento snímek putoval do Národního archivu. Druhý film byl záměrně rozostřený a promítal se jako filmový týdeník ve všech kinech, připomíná Vojtěch Kincel.
3: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
2: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně bez přítomnosti veřejnosti do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
3: Zamilovaná, to je dost nebezpečné, protože potom rovná se taky vlastně hloupá nebo hloupí.
1: Počasí ve středních Čechách.
3: Ráno začíná většinou jasnou až polojasnou oblohou, během dne se hlavně odpoledne přechodně vytvoří kupovitá oblačnost, ale srážky se objeví opravdu jen ojedinělé a spíš slabé a hlavně na horách a na severu, severovýchodě území, takže střední Čechy nic. To dnešní ráno nejčastěji mezi 11 a 6, ale na řadě míst i pod nulou, třeba Kvilda, Perla, tam naměřili -4,5. To dnešní odpoledne 22-26 maximum, ale řekněme si na rovinu, že hluboký nádech to pro alergiky není úplně OK. Pavle Karasi, někteří kolegové přicházejí na fouknutí, ale ne, že by byli naštvaní, ale takový oteklý a nemůže za to nedostatek spánku. Co nám v tuto chvíli poletuje?
4: Tak teď aktuálně tím nejsilnějším pilovým alergenem je pil trav a obilovin a jedná se samozřejmě o jeden z nejsilnějších jarních alergenů, takže já si myslím, že to budou trávy obiloviny.
3: Aktuálně. Díky, díky.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Krásné ráno. Příjezdy do Prahy po dálnicích jsou bez hlášených komplikací, jezdí se plynule. V Praze je zatím klidno, hlavní tahy jsou dobře průjezdné, nehody hlášené nemáme. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: A za chvíli zastávka u Jana Krause a taky Adély Gondíkové. Nejdřív Můj svět a činasky 6:17. Macík přeje krásné páteční ráno s námi. Tady Český rozhlas Střední Čechy a nejen do středních Čech, ale kdo nás poslouchá v digitálu, klidně do celých Čech. Jenom to nejlepší ráno. Ano, z celého svého stučnělého srdce přeji.

0: nebudou šílený, pojďme se pobavit. Proč Jan Kraus? No, americká televize CBS odvysílala poslední díl zábavného pořadu komika Stephena Colbera. Vlastně skončil pořad, který v pořadu toho komika předváděla, no, nějakých 33 let. To je dlouhá doba. Prý vedení stanice ten pořad zrušilo už loni v červenci a jako důvod uvedlo finanční ztráty. No prima ztráty nemá z Krause, fakt ne. Ale je fakt, že někdo může nadávat, že už je to vyčpělé a tak dále, ale je to jistota. Něco prověřeného a ještě když se sejdou dva, jako on a třeba Adela Gondíková, obzvlášť, když ona se jenom lehonce zamyslí, ona se vlastně furt usmívá. A usmívá se i nad neštěstím druhých. Třeba když Jan Kraus moderoval slovenskou mis, pamatujete, jak propadnul své tělo do orchestřiště?
1: Ježíš, teď já jsem vás viděl, jste spad do toho propadla.
2: No.
1: Že jo? No. To bylo strašný.
2: No, to je vidět, že jsem se rozázila.
1: Já jsem si to pouštěla několikrát, no. To bylo strašné.
2: No.
1: A jak jste vylez, ale to byste...
2: Nevím.
1: Počkej, tak to je můj nejhorší sen, úplně mít... Jak jste to nevěděl, jste to neskoušel ten pořád? Jak jste to mohl jít ze zadu,
2: no, vědět, že tam... Máte pocit, že si třeba lidi zkoušejí autonehody nebo něco?
1: No to ne,
2: pojď ale... si to natrénovat, jak se drcneme.
1: To ne, ale třeba když se zkouší, já nevím, něco v divadle, v muzikálu se zpět, tak ví, že tam člověk, jako ví, že tam je propadlo, tudíž si dávám pozor a nevzpadnu do propadla.
2: Já takhle,
1: ale
2: já.
1: Abyste tam šel, to vypadlo...
2: Čili vy to berete tak, že já jako debílek jsem...
1: Ne,
2: a nevěděl jsem, že tam je propadlo, jak jsem si do něj skočil.
1: Ne, to vůbec, a přišlo mi to jako nepochopitelný. A furt jsem si to pouštěla dokola, říkám, to si připravil, to není možný. A teď hlavně propadlo. Propadlo je vždycky 2 metry, co, no, nebo 3 metry, tam oni fidlají dole, že jo? No tak je já jsem si to i chtěla zkusit. Protože jsem
2: si, tohle chtěla
1: já
2: zkusit?
1: Já jsem si to chtěla zkusit, protože jsem říká, to není možný, že člověk takhle přirozeně spadne, ještě vám vlálo to saku, jak jste a teď jste spadl a nejenom už jste byl nahoře. Já jsem si ještě říkal, on musel mít ještě ten zapnutý mikrofon, ta rána, že ten, to musel člověk
2: podívejte,
1: jako zahřevat
2: jdete,
1: a říct jako třeba do prčic nebo nějak si ulevit.
2: Ne, to si ne.
1: Nebo sakra,
2: ne,
1: nebo...
2: Jdete, nebo máte takhle koberec.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Ono už to zaznělo v rámci zpravodajství. Nemáš, doufám, hokej rekapitulační připravený teď do vysílání.
1: Ne.
0: Tak to byla jinak Tamara, přeje taky dobré ráno. Já jí trochu budu fušovat do řemesla. Já se takhle učím, protože ten fotbal a hokej se mi neustále plete. A je jedno, jestli je mistrovství světa v tom nebo v tom. Ale tady to vidím, černé na bílém. Slovensko na hokejovém šampionátu dál vítězí a Dány porazilo včera 5-1 a před sobotou přeskočilo dokonce i nás. Český tým. No počkejte.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Budovu střední pedagogické a odborné školy v Kladně nechá zateplit její vedení. Připravuje teď projektovou dokumentaci. Práce mají začít příští rok na jaře. Stát budou necelých 30 milionů korun. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
2: Ale jim to řekně ještě jednou. Kolik?
1: 26.
2: Málo.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: A na silnice podíváme se, jak to jezdí při pátečku 22. května, skoro 6:30. Tak vidím tady dopravní nehody, no jich poměrně dost, třeba 38. Kdo jedete směr Mladá Boleslav nebo od Boleslavy, od dálnice, tak tam, kde se sjíždí na exitu 40, 41 právě na 38, tam se řeší aktuálně kolize osobního auta a traktoru. Dál pozor na 610, tam je po nehodě osobní auto, to narazilo do dopravního značení. Na místo vyrazily složky záchranného systému, takže pozor z exitu 63 Březina. A ještě, aby vás nepřekvapilo, 331 u Lise nad Labem na výjezdu Stará Lisa, po nehodě dvě auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A já bych to řešil. Všechno má své řešení. Mám pocit, že čím dál tím víc stěžujeme. A jak moc? A nebo kde konkrétně?
1: No konkrétně to může být třeba na zdravotníky.
2: Jo, Ježíš Mariano, ten doktor, ten mi to nepředepsal. Já jsem toho chtěl, ale prosím.
1: Často to bývá hlavně na komunikaci. Aspoň to zaznělo na konferenci Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví, která se koná v Benešově.
2: My si řekneme podrobnosti k tomu za chvíli, tak nikam neodcházejte, jinak podrobné čtení přesně na téma reportáže i na iRozhlas.cz.
0: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.
3: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

0: 8 minut po půl sedmé, pěkné ráno, Český rozhlas Střední Čechy. Tak přibývá stížností na zdravotníky, shodují se na tom nemocniční ombudsmani. A lidem podle nich nejčastěji vadí nedostatečná a nevhodná komunikace. Oprávněných stížností je přitom podle Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví do 10%. Zaznělo to na konferenci nemocničních ombudsmanů v Benešově.
1: Setkala jste se někdy s tím, že se vám třeba nelíbila komunikace ve zdravotnickém zařízení nebo ta péče a že jste si říkala, to bych si mohla stěžovat?
2: To bylo, když ještě maminka byla v domově důchodců, tak tam. Jinak byli vždycky jako na mě hodný. No.
1: To byla Hana Tumová, kterou jsem potkala v nemocničním areálu v Benešově. Tak a tady teď před kavárnou sedí tři seniori, tak se taky zkusím zeptat.
3: Jmenuji se Drazdík. Nemíním nikoho kritizovat, každého nás to vychytá v jiný náladě. Zatím jsem dostal, co potřebuju a jako nestěžuju si. Jo.
1: Ne všichni ale mají takový názor. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka počty stížností meziročně vzrostly o 5 až 6%. Menší nemocnice jich řeší desítky, větší stovky.
4: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom je sečetli, tak je to zhruba do 10%.
1: Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman nemocnice Motol a Homolka. Jak to vypadalo u vás třeba loni s počty stížností?
5: 360 důvodných či částečně důvodných se pohybují okolo 7-8%.
1: A platí to, co tady zaznívalo, že nejčastěji je to taky na tu komunikaci, ty stížnosti?
5: Ano, jednoznačně.
1: Pan doktor Marek Šetina, nemocniční ombudsman IKEM Praha.
6: Řada pacientů se stěžuje na non lege artis postup, to znamená na špatný medicínský postup, tak to je jedna otázka. A tam bych řekl, že těch stížností oprávněných je minimum. Na druhé straně řada stížností na komunikaci, tam bych řekl, že řada těch stížností bohužel oprávněných.
1: O tom, že rostou počty stížností, které řeší i lékařská komora, mluvil na konferenci taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
7: Ta komunikace mezi lékařem, zdravotníkem, pacientem, tak tam si myslím, že je ještě co zlepšovat a je to o vzdělávání lékařů. Ta empatie a ta komunikace zdravotníka je klíčová.
1: Ombudsmani působí už ve 40 nemocnic. Z Benešova Věra Hájková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Pozor, botanické zahrady dneska připomenou Den biodiverzity. Po celé republice nabídnou speciální prohlídky, přednášky, programy pro děti. Tak je to fajn, když se zapojí takhle botanické zahrady po celém Česku právě do tohoto světového dne. Připravené jsou komentované prohlídky, tématické přednášky, workshopy nebo speciální večerní programy. Ty akce jsou opravdu všude. Praha, Brno, Liberec, Hradec, Průhonice nebo Bečov nad Teplou. Tak třeba pražská botanická zahrada nebo botanické zahrady otevřou některé běžně nepřístupné prostory a skleníky. V Hradci třeba budou noční prohlídky a ochutnávky bylinných čajů, no a v Liberci tam třeba nabídnou komentované prohlídky za poloviční vstupy a to se vyplatí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu v kraji 6 až 11, maxima v průběhu dne až 26, víceméně slunečno, pouze květákové mraky budou, to jsou ty fotogenické, ale nebojte se, počasí jak víno bude. A o víkendu to budou skoro tropy, ale zpřesníme si to za hodinu touto dobou z Kavčích hor.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A na silnice dnes s Lukášem Millerem taky informace o tom, kudy to nejede. Tak pověz, vítej.
2: Hezké ráno, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Dolní Počernice ke sjezdu na Průmyslovou, zdržení kolem 5 minut. V Liberecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka, tam začala regulace provozu na vjezdu do tunelu a celkově je to na 10 minut. Na ulici k Barandovu směrem na Zlíchov je kolona před omezením u teras, jede se levým pruhem, zpoždění do 10 minut. Šťastnou cestu.

0: Mám či v pořádku? Ano, mám. Cítím nadřízené. No jo, můj nos nikdy neklame, za chvíli jsou tu.
1: Vesele a zdravě.
2: Dnešní téma, nazvali jsme ho ztráta čichu.
3: Tuhle nepříjemnou zkušenost má v poslední době čím dál víc lidí. Je to něco, co nám komplikuje život.
2: Stává se vám, že na čas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
3: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně. Jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
2: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
3: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
2: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
3: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
2: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si můžete zapsat 221 553 770.
3: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
3: Téma je Ztratili jsme čich.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: No radši přijít o čich, obzvlášť když třeba pracujete v nějakém uzavřeném provozu, v uzavřené kanceláři a kolega, no, pro deodorant daleko, no, a zase pak vám tečou slzy.

Jojo, je to Karel Černoch a čichám, čichám člověčinu. Mimochodem 6.53, pěkné ráno, tady Český rozhlas Střední Čechy. Ano, tak vstávejte, musíte-li, no tak prosím, žádné ještě 5 minut. To víte, že se probudíte za hodinu a to se nevemu na triko.

0: Mezinárodní den biodiverzity, fajn, zítra zase slaví želvy, tak prosím.
1: Český rozhlas Střední Čechy vás zve na tradiční triatlonový závod na Konopišti. V sobotu 23. května se můžete těšit na českou triatlonovou špičku z řad profesionálů i amatérských sportovců. Užijte si příjemnou atmosféru závodu i bohatý doprovodný program. Kromě dvou závodů pro dospělé je připraven triatlon pro děti od 8 do 15 let. Pro nejmladší dětské běhy do 7 let. Tak nezapomeňte, 23. května triatlon Konopiště. Více na www.triatlon-konopiste.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dřevostavby u rodinných domů mají podíl zhruba 15%, nejvíce jich staví v Libereckém kraji. Praha by mohla mít novou velkokapacitní linku na třídění odpadu. Před námi je slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Rodinných domů ze dřeva loni v Česku vznikly zhruba 2000. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Jejich podíl na celkové výstavbě rodinných domů je už několik let kolem 15%. Firmy spíš podle svazu podnikatelů ve stavebnictví než dřív využívají dřevo v kombinaci s dalšími materiály. Čistě dřevěných rodinných domů v Česku vzniká nejvíc v Libereckém kraji. Mají zhruba čtvrtinové zastoupení, říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
4: Zvýšený zájem o dřevostavby pozorujeme v poslední dekádě. Zatímco v roce 2000 činil podíl dřevostaveb 1,2%, v roce 2015 se skokově přehoupl přes 13% a od té doby kolísá mezi 13 a 16%.
2: Třídící linka na odpad v Chřášťanech u Prahy je nedostatečná, kritizuje ji předsedkyně výboru pro životní prostředí pražského zastupitelstva Lucie Kubesa z ODS. Podle ní Praha potřebuje novou velkokapacitní odpadovou linku. Lokality, kde by mohla stát, už jsou podle ní vytipované.
5: Já bych nerada dopředu prozrazovala, na kterých místech uvažujeme o tom, že by tato třídička mohla stát, protože si myslím, že je vhodné to projednat nejprve s příslušnou městskou částí, tak abychom někoho nepřekvapili.
2: Od zítřka budou moct lidé u obce Roudný na Benešovsku hrát geolokační hru nazvanou Důl nad zlato. Provede je po místech, kde se od středověku těžilo zlato. Stačí si zdarma stáhnout aplikaci Skryté příběhy, která se v lokalitě sama spustí. Podle autorky projektu Lucie Palonciové je cílem přibližovat lidem historii novou moderní formou.
6: Skryté příběhy jsou herní aplikace, která vás vyvede na různé krásné výlety po České republice, kde se díky právě hry, kterou hrajete, seznamujete s lokální historií. Já tomu říkám, je to geocaching, akorát, že vlastně místo Pokémonu sbíráte historické příběhy.
2: Slavnostní spuštění hry bude zítra v 9 hodin. Návštěvníci se budou moci vyzkoušet i rýžování zlata.
3: Sport.
2: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26. Šance zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci, mladoboleslavský Kristof Kobongo, plzeňský Aleksandr Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek. V nominaci jsou i Chorý a Douděra, které Slávie po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru.
3: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A co se to děje na dálnici D6 ve směru Vary?
7: Nahlásit jenom, že na dálnici D6 z Prahy na Kladno před sjezdem na Velkou Dobrou je na 14,5 kilometru nějaký bílý předmět v levém pruhu u svodidel. Je to taková nepříjemná bedna, tak abyste to mohli nahlásit.
0: A nebo co skrývá magické oko?
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A 7:04.
3: Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Za chvíli se budeme věnovat hromadné dopravě. Pozor, je dobré vědět, že od července bude jezdit ve středních Čechách nová turistická linka. Číslo 878 a vyveze vás do českého kresu. A s láskou, určitě ekologicky. A s usměvavým řidičem a s fungující petlítačkou. Jedeme dál. Den, kdy se vrátí láska k nám, nebo Valentino, a pak si řekneme podrobnosti. Ať se vám daří, pěkný den.
3: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: Hodin a 11 minut. Na okraji Čáslavy na Kutnohorsku vznikne nový most přes železniční trať Kolín-Havlíčkův Brod. Nahradí současný přejezd, přes který denně projíždí velké množství aut. Projekt připravují Středočeský kraj, město Čáslav a Správa železnic. Tak doufejme, že to nebude trvat 200 let.
1: Region Express.
0: Pozor, od 1. července bude jezdit nová sezónní turistická bus linka. Propojí nejatraktivnější místa českého krasu. Takže Tomáši Kopáčku, co pro nás máš?
2: Tato linka, které pracovně říkáme Krasobus, bude jezdit z Karlštejnského nádraží, kde bude navazovat na vlaky od Prahy.
3: Tak popisuje novou linku s číslem 878 tiskový mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal. Spojení vzniklo ve spolupráci Středočeského kraje a organizace Berounsko za účelem podpory cestovního ruchu v této oblasti.
2: Bude mít okružní trasu, tak abychom pokryli ta nejzajímavější místa v českém krasu. Pojedeme třeba přes Svatý Jan pod Skalou, přes Loděnici, kde je možné navštívit skanzen Chrustenická šachta. Pojedeme přes Bubovice, kde je hornický skanzen Solvejovy lomy. Autobus pojede také přes Mořinu kolem Velké Ameriky.
3: Na linku S7 z pražského Smíchovského nádraží, odkud cesta vlakem na Karlštejn potrvá 33 minut, pak naváže právě nová autobusová linka 878. Jezdit se bude mimo pracovní dny.
2: Linka bude v provozu vždycky o víkendech a svátcích, zhruba mezi 8:30 ráno a 6 hodinou večerní. Ráno bude ten interval kolem 30 minut, pak odpoledne zhruba každou hodinu. V souhrnu se vlastně skoro od každého vlaku dostanete do srdce českého krasu.
3: Vznikne tak pohodlné spojení mezi Prahou a turistickými cíly. Výhodou bude i možnost využít běžného tarifu.
2: Bude tam platit klasický tarif PID, to znamená, lze to kombinovat přes mobilní aplikaci Pidlítačka právě s vlakem z Prahy a díky té kombinaci s vlakem, který jezdí každých 30 minut, tak se do většiny těch míst dostanete z Prahy do jedné hodiny.
3: V tomto roce bude linka 878 jezdit ve zkušebním režimu. O jejím pokračování pak rozhodne zájem cestujících.
2: Vyhodnotíme si letos provoz podle toho, jak bude úspěšný, tak pak uvidíme, jestli ta další sezona začne klasicky na konci března.
3: Z železniční stanice Karlštejn vyjede první autobusový spoj v sobotu 4. července, přibližně v 8:30 ráno. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Takže Krasobus, jestli jsem dobře poslouchal Filipa Drápala, tak v tom jeho slovu bylo třikrát navazuje na vlaky od Prahy. Až budete chtít využít víkendových spojů do Lužce nad Vltavou, z Vraňan, no musíte přes Ústí, tam to na vlaky od Prahy nenavazuje.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Hold, lepší oddíl, no. Za minutu 7:45.

0: 7 hodin 16 minut, Český rozhlas Střední Čechy. Tak měli jsme tu den otevřených dveří, ale chtělo by se říct, pro velký zájem otevíráme dveře zas, ale nebude to v rámci dne otevřených dveří rozhlasu, ale v rámci akce Open House Praha. V sobotu i v neděli 10 až 18.00 otevíráme brány Národního domu v Karlíně v Hybešově ulici a můžete se podívat, jak vysíláme, jak na vás mluvíme, odkud na vás mluvíme a v jaké hezké přírodě jsme a vůbec kolik dalších památek je tady v okolí. Samozřejmě vás přivítají kolegové, řeknou vám, co si za rámeček nedáte, budete si to pamatovat hodně dlouho a pak už budete moct říkat, mají to tam pěkný a oni vážně mají. Takže Open House, sobota, neděle 10 až 18.00.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A to jsem objednal u svatého Petra v klidu, bude až 8.20, pak půjdete rovnou k vodě, protože budete upoceni z toho chození po schodech nahoru a dolů. To víte, výtahy tady nemáme, to je historická budova. Teď ale pojďme k počasí pro dnešek, dost sluníčka, paprsku, květákové mraky až v průběhu odpoledne, minimálně deště, spíš ne. No a teploty, no ty budou veskrze spíš letní, až 26, letní den označujeme, když je 25 a to bude. Takže dobrý den, nejen vám, ale i všem těm, kteří přišli do zaměstnání a odhodlali se využít páteční den jako pracovní dobu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ne, zcela vážně, je fajn, když nadřízení chodí do práce, kolegové nevynechávají páteční služby a proč by, když v pátek je tak blaze, anebo se pletu a dostanou se vůbec do práce?
2: Hezké ráno, na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, zpoždění kolem 5 minut. Ve Spořilovské se před nájezdem na jižní spojku srazil kamion a osobní auto blokují pravý a odbočovací pruh. Tvoří se kolona, brzdí se už na konci Brněnské Uchodová, zdržení 20 minut. V ulici 5. května do centra se popojíždí před sjezdem na jižní spojku 10 minut od sjezdu do Spořilovské. Na Nuselském mostě do centra stojí kolona na 10 minut, podobně v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem také na 10 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede v koloně od sjezdu na Dolní Počernice ke sjezdu na Průmyslovou. Šťastnou cestu.
0: Vzhledem k tomu, že víme, jaká je předpověď počasí nejen pro dnešek, ale vlastně ve své podstatě i pro víkend, tím se vysvětluje i také to karavanové království na našem parkovišti. Ono je tady víc a není to jen Alena Zárybnická. To víte, musíme šetřit čas, když víkend volá, proč nebýt třeba v karavanu? Je to možnost. Mimochodem, co v takovém správném karavanu nesmí chybět, vám za chvíli prozradí nejmenší děti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: 7 hodin a 20 minut, tady kapela Jelen a za chvíli ti nejmenší

0: postel na kolečkách, to je karavan. Co v takovém karavanu musí být? Co tam zkrátka nesmí chybět?
1: Tak si tam může vzít deku i matraci, anebo spacák a lehnout si do toho kufu. No a tam musí být jídlo, postel, jestli tam nebude televize, tak asi nějaká dobrá knížka.
2: Pak tam ještě musí být jídelní stolek.
3: Můžeme mít karavanu i mikrovlnku.
4: Záchod i ledničku.
5: My jsme viděli v televizi, že tam byl jeden kavarád, v tom kavarádu byla i telka
6: a ještě sprcha.

0: Pražské letiště čeká rekordní léto. K cestě doporučuje větší časovou rezervu kvůli dopravním omezením. No aby ne. A stejně nebude kerosín třeba.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Asi u 3% nastávajících maminek v Česku se podle lékařů může rozvinout preeklampsie, závažná těhotenská komplikace. Odhalit ji umí jednoduchý test při screeningu v prvním trimestru. Ne všechny ženy se k němu ale dostanou, upozorňují gynekologové u příležitosti Světového dne preeklampsie. Kutnohorská radnice chystá opravu betonového šneku v parku pod Vlašským dvorem. Prolézačku ze 60. let minulého století převzalo město do majetku na konci loňského roku. Práce by měly začít letos na podzim, stát budou 120 tisíc korun. Farní charita v Novém Strašecí na Rakovnicku dostane od radnice 30 tisíc korun. Umožnila to změna pravidel Městského sociálního fondu pro děti a mladistvé. Organizace z peněz zaplatí obědy ve školních jídelnách 17 žákům ze sociálně slabých rodin. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevírá novou výstavu. Ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské u obchodního centra Chodov na 0. kilometru opatrně dojíždějte do kolony v pravém pruhu a potom v tom štrůdlu aut se budete táhnout celou Spořilovskou až dolů před nájezd na jižní spojku. A tam se řeší kolize kamionu a osobního auta, blokují pravý a vpravo odbočovací pruh. Teď je to se zdržením nějakých bratrů 20 minut. Mám tady informaci taky ještě z dalších míst, třeba práce údržby potkáte na dálnici D8 na prvním kilometru ve směru do Prahy. A nějaké bedny nebo bedna na D6 na 14,5 kilometru ve směru Vary, takže i tam opatrně. Není dořešená nehoda na silnici 38 u Libochova, to znamená hned, co budete sjíždět z liberecké dálnice u Mladé Boleslavy, tak opatrně po nehodě osobní auto a traktor. A poslední poznámka, 331, kdo jedete z Lysé nad Labem směr Sojovice nebo Stará Lysa, tak kousek od čerpací stanice, není dořešena nehoda dvou osobních aut.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Takže gymnázium.
2: Přesun jedné třídy z 8leté do 4leté sekce v rámci gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce by zajistil víc míst pro deváťáky, to tvrdí středočeští zastupitelé a rodiče žáků jsou ale proti. A my přidáme podrobnosti o tomhle sporu už za chvíli.
0: Když rodiče, tak nesouhlasíme.
3: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Pozor na silnici 237 na Rakovnicku. Kdo projedete Lužnou, tak tam v té jedné zatáčce po nehodě osobní nákladní auto, je tam kyvadlový provoz řízen jedním z řidičů ve vestě. Čeká se na policii, tak prosím vás, abyste se nepřipletli k něčemu, k čemu fakt nechcete, ale jestli je zapotřebí pomoci, prosím, ale zase na druhou stranu žádné kaskaderské kousky. Doufám, že to bude i pro vás očním ponaučením. Teď ale pojďme k dalšímu tématu. 7.39, už jsme něco nastínili. O budoucnosti Nymburského gymnázia Bohumila Hrabala debatovali včera večer lidé z zástupci vedení Středočeského kraje. Ten totiž zvažuje přesun jedné třídy z osmileté sekce do čtyřleté. Škola by tak nabízela víc místa pro absolventy devátých tříd. No rodičům, učitelům se ale možná změna systému úplně nelíbí.
1: Jedna třída osmiletého a tři třídy čtyřletého gymnázia.
2: Debatu si přišla poslechnout paní Jana, bývalá zástupkyně ředitele, která se před lety podílela na zavedení osmiletého oboru na gymnáziu Bohumila Hrabala.
3: Nám dalo velkou práci a velkou starost, aby jsme založili tenhle ten systém.
2: Místo víceletých gymnázií by se podle ní měly měnit jiné oblasti školství.
3: A nechápu, proč se musí rušit to, co funguje, a nezabývat se právě tím, co nefunguje, a to je teda druhý stupeň základního školství.
2: Paní Michala gymnázium vystudovala a teď sem dochází její děti. Ani ona se zrušením víceleté třídy nesouhlasí.
4: Přišli jsme určitě hájit systém, který tady funguje, který 30 let produkuje schopný, funkční prostě lidi.
2: Většině debatujících se ulevilo, když zjistili, že změny nejsou v nejbližších měsících v plánu.
4: Trochu to pro nás zůstává otevřené, zároveň vlastně zmizelo to radikální, od září to změníme.
2: Středočeský radní pro školství a sport Milan Vácha z Hnutí STAN chce s případnými změnami počkat na další kroky české vlády.
5: Počkám víceméně na závěry, jak se k tomu postaví ministerstvo školství. Pokud to zůstane tak, jak je to dneska, tak nic měnit nebudeme, necháme to tak, jak to je.
2: Debatu v Nymburce hodnotí i přes názorové neschody jako kultivovanou a chválí si.
5: Já jsem názor úplně nezměnil. Vycházím z toho, že by bylo lepší, kdyby tu byly tři třídy čtyřletého gymnázia a jedna třída osmiletého gymnázia.
2: Takové změny vnímá radní Vácha jako citlivé a komplikované, proto je chce v případě nutnosti zavádět postupně. Z Nymburka Alena Junová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas. Střední Čechy.

0: Madonna se u nás taky na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zastavila. Děkujeme za to. No, Kelišová už se dozvěděla, jaká je předpověď počasí na víkend. Hodnotí to takto?
1: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Táňo, zdravím na Kavčí hory.
2: Krásné, musím říct, dneska na některých místech trochu podmračené ráno, ale teplo je hned od rána, ty teploty máme vysoko.
0: Ale koukal jsem, mimo náš kraj, přece jenom nezahambily se i nějaké mínusové hodnoty, Perla Kvilda nějaké, myslím, 4 pod nulou dokonce, ale to je normální, viď?
2: Je to normální v květnu, dokonce je to normální i v létě, že se to stane některé dny, takže nemusíme se tím rozhodně znepokojovat. Ona, ta Kvilda, je vlastně stanice, kterou kolega Antonín Vojvodík vytvořil proto, aby sehnal ten největší mráz, který v Česku máme, tak se tomu ani nemůžeme divit.
0: No co, ale není normální, to je třeba počasí v Turecku, co tam ty sněhy, co ten chlad...
2: No tak úplně na turecké riviéře nesněží, ale vzduch, který se tam dostal, je studený, takže oni jsou tam od riviéry vlastně ty hory velice blizoučko, tak možná někdo se vydá ještě tak brzo na dovolenou do Turecka, že ho uvidí.
0: No zase na druhou stranu uznej sama, že to máme vlastně zájezdy cestovní kanceláří, které se konají vlastně v tom květnu už, a to Turecko ale vévodí, takže jestli tam přijde chlad, tak to bude zkažených pohledů.
2: No, ale já myslím, že to nevydrží už tak dlouho. Je pravda, že se najdou i týdny, kdy opravdu někomu ta teplota nestoupá tak vysoko, ale já myslím, že ti, kdo si pořídí tu dovolenou v téhle roční době, tak asi snesou, že není třeba úplně 30.
0: Tak pojďme k nám do středních Čech. Bok, Polabí, Vltava, Berounka, Sázava. Co nás čeká? Snad nás nepřekvapí předpověď pro pátek 22.
2: No, tak jak si všechny ty řeky vyjmenoval, tak já se bojím, že to jsou všechny ty řeky, kterým bude ještě nejméně týden před námi ubývat voda. Prostě my tam nemáme vlastně ani kapku vody pro... Výjimkou severu, kde jsou nějaké hory, a východu, vlastně na příštích 7 dní nemáme déšť. Tak to bych řekla, že je headline dnešních událostí, ale tebe určitě zajímá, co bude dneska na obloze.
0: No,
2: tak ty mraky se budou rozpouštět a polojasno nebo přechodně i skoro jasno bude převládat. Spíš odpoledne může být zase těch mraků trochu víc, ale u nás ve středních Čechách pršet zřejmě nebude.
0: No takže z těch řek, které tady ve středních Čechách máme, mohou být... potůčky vlastně, mimo teda Vltavy, která se samozřejmě upravuje v rámci teda vodohospodářských nějakých regulí, ale Sázava nic takového nemá, Berounka taky ne.
2: Je to pravda, ale ono, vodohospodáři neradi vypouštějí, když je sucho, přehrady. Víme to všichni, protože oni se chystají na léto, mají taky povinnost tu zásobu vody někde udržet, takže uvidíme, jak bude s těmi hladinami.
0: A taky potom naštvané pohledy, když potom houseboat Liny Vondráčkové se dá na křivo. Já tomu rozumím naprosto. Každopádně pojďme si říct, teploty přes den budou letní nad 25.
2: Určitě, budeme mít teploty ve středních Čechách mezi 23 a 26 stupni Celsia, takže v těch nejteplejších oblastech si určitě zase připíšeme letní den s teplotou 25 stupňů Celsia nebo víc. No a vítr ten bude jenom slabý proměnlivý, může být přechodně i ze severu, ale pořád bude slabý do 14 km za hodinu.
0: No a pak přijde sobota, neděle, a k tomu máme už jenom krůček k tropům.
2: Je to pravda. V sobotu to zřejmě ještě nebude, protože to by se teploty měly držet tak do 28 stupňů Celsia. Nicméně už v neděli čekáme, že velmi pravděpodobně dojde na první tropický den v České republice. No a to už ta teplota, ty to určitě, Honzo, máš nastudované, to už ta teplota dosáhne 30 stupňů Celsia nebo víc.
0: No tak to nám sice možná dozrají nějaké jahody, ale jako zahrádkář amatér z toho teda fakt nemám radost.
2: No, bude potřeba zalejvat. A kdo nezaleje,
0: tak to bude špatné. No, zádička, už nejsme nejmladší, 18 nám bylo, i když se na to tváříme někdy. Každopádně hodnotíme dnes do 26.

0: Hezké ráno v Brněnské. Na příjezdu do Prahy se zpomaluje na 3. kilometru u sjezdu na Opatov. Kolony pokračují do Spořilovské a také dál po ulici 5. května ke sjezdu na jižní spojku. Ve Spořilovské se po nehodě před jižní spojkou už jede rychleji, je tam už pouze osobní auto, blokuje pravý odbočovací pruh. Na jižní spojce je silnější provoz směrem na Lanový most před sjezdem na Vršovice. V Liberecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Prosek. K tunelu Blanka je to na více než 10 minut a v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.
2: 7.49 posílám Růži Lucie Vondráčkové a pak do minulosti s Petrem Jungmannem. Skvělé páteční ráno s námi.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty České

0: československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do cely Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
1: Good morning, Mr. Phelps.
0: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
1: Ethan Hunt will be your point man as usual.
0: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
1: Good luck, Jim.
0: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: cestující opatrně kvůli filmování omezí tramvaje ve Vysočanech. Kvůli filmování uvozovny Hloubětín bude zítra v sobotu od 1 do 3 odpoledne přerušený provoz tramvají mezi Vysočanskou a Starým Hloubětínem. Omezení se dotkne hlavně linky číslo 12, tak na to buďte připraveni. Pojede jinudy.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Před 80 lety Kati popravili nacistického zločince K.H. Franka. V Benešově pokračuje konference ombudsmanů ve zdravotnictví. Před námi je slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici Karla Hermana Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení Lidic a Ležáků.
3: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
4: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
5: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
4: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Druhým dnem pokračuje v Benešově konference nemocničních ombudsmanů. Jedním z témat jsou taky počty stížností, kterých přibývá. Menší nemocnice jich řeší každý rok desítky, větší až stovky. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka je většina stížností na nedostatečnou a nevhodnou komunikaci.
6: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Stěžují si na všechno, mnohdy úplně bez jakékoliv příčiny. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdyby jsme sečetli, tak je to zhruba do 10%.
2: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uspořádal u Libeňského zámku hru pro veřejný prostor. Akce je součástí projektu Tvoje město, tvůj prostor. Organizátoři zábavnou formou učili děti i dospělé přemýšlet o svém okolí, říká Tereza Fasurová z Institutu plánování a rozvoje hlavního města.
7: Je vždycky vidět, jak najednou jim to jako nabídne trošku jiný pohled. Lidi sami nejvíc to místě ví, jak by to místo mělo vypadat a co jim tam chybí, nebo případně co se jim tam líbí a co mělo být zachováno.
2: 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulaliu, nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské už za Pruhonicemi kolem 4. kilometru počítejte s pomalou jízdou, potom z kilometru 1 se táhne kolona a to 15 minut do Spořilovské. Před nájezdem na jižní spojku tam došetřují nehodu, už stojí jen jedno osobní auto vpravo v odbočovacím pruhu, takže průjezdné jsou dva pruhy. Ovšem provoz brzdí o kousek dál, nová komplikace, už na samotné jižní spojce směr Černý most za připojením ze Spořilovské se v pravém pruhu objevili silničáři, takže dobrý den, pěkné ráno, ať se vám hezky pracuje. Kolona proto i na spojce od podjezdu magistrály asi na 10 minut. A není to všechno, bude se vyrážet mimo Prahu, tak pozor, kdo jedete po D1 směr Brno. Mezi kilometry 49 a 51 dnes od 8 do 11 silničáři zavřeli také pro nějaké práce levý pruh. A to samé i na D5 směr Plzeň mezi 28. a 32. kilometrem. Tady platí omezení od 8 ráno do 1 odpoledne. No není lepšího času než pátek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Ano, s vámi je ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, tak vám přináším také i nějaké informace z toho kalendáře. Já vím, máme kalendárium Petr Jungmann, ale takové lunární pohlazení, tak to budete mít jenom ode mě. A chvilku před půl devátou dojde na vlasy, na účes.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Buďte pozváni taky na další den otevřených dveří, ale prosím pěkně ne v rámci rozhlasových dveří, ale v rámci akce Open House Praha. Naše budova, ve které sídlíme, ze které vysílám, nejen Český rozhlas Střední Čechy, ale také stanice Praha, řekněme si na rovinu, tak máme to tady krásné. Máme hezkou zahradu, máme nejnádhernější okolí, klid, pohoda. A když se k tomu ještě přidá i předpověď počasí, která je, jaká je, tak si myslím, že se to dá spojit příjemné s užitečným a přijít mezi 10. a 18. hodinou se podívat na ten skvost historický, ze kterého, když se nadechnete v našem Ačku, kde se natáčely různé písničky těch předních interpretů už dávno v 50. 60. 40. let. No jo, ucítíte tam i Helenu a Červenou řeku, to se nedá zapřít. Bohužel ne.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A abyste mi to věřili, Táňo, prosím, jak začínáme pátek?
2: Krásné, musím říct, dneska na některých místech trochu podmračené ráno, ale teplo je hned od rána, ty teploty máme vysoko. Budeme mít teploty ve středních Čechách mezi 23 a 26 stupni Celsia, takže v těch nejteplejších oblastech si určitě zase připíšeme letní den s teplotou 25 stupňů Celsia nebo víc. No a vítr ten bude jenom slabý proměnlivý, může být přechodně i ze severu, ale pořád bude slabý do 14 km za hodinu.
0: Klidně bejt, to ti odpouštíme, protože myslím, že takové sympatie, to si snad ani nezasloužíme. Je ale fakt, že by to zase potřebovalo chvílemi zalít, ale to chci asi moc.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy. Od sjezdu na Rudnou po pojíždí kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Je to celkově na více než 20 minut v osobních autech. Na Pražském okruhu je silný provoz i směrem na letiště. Pomaleji se jede od sjezdu na Lhkov ke sjezdu na Ořech. Zdržení 10 minut. V Brněnské na příjezdu do Prahy přibrzdíte. Na prvním kilometru u sjezdu na Opatov kolony pokračují k nájezdům na jižní spojku ulicí 5. května a také Spořilovskou. Ta je stále zcela plná, provoz brzdí omezení na spojce. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Spořilovské se v pravém pruhu pohybují silničáři. Zdržení 10 minut, kolona začíná za magistrálou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, tam pojedete více než 10 minut. V ulici 5. května se zastavíte u kongresového centra za Nuselský most, je to na 15 minut a před ohradou jsou kolony ze všech směrů, nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem a to téměř 20 minut. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy přeji vám dobrý den. Řekněme si na rovinu, že když máme Petra Jungmana, tak mu do toho nebudu fušovat, to je jasné, ale co pak on se věnuje lunárnímu kalendáři, tak zejména vy, co máte zvláštní účesy, jo, trvá vám to 200 let, než vyjdete ven, než to všechno vytužíte, nebo ráno vstala a šla? No i pro vás to je, myslím, docela vhodný den.
1: Antav, Maženko, dovolí mě. Nechat si udělat hlavu, mám ty jako rousy.
0: No.
1: Tato, věď mi s tím.
2: A dej mi pokoj.
3: Hele, vlastně nechtěla bys jít se mnou.
1: Ale já si to natočím sama, jaký pak s tím fraky.
0: Tak měsíc dneska putuje znamením lva a je v přibývající fázi. Podle lunárního kalendáře jde o den spojený hlavně se srdcem, energií, emocemi a mezilidskými vztahy. A pozor, doporučuje se nepřetěžovat organismus, vyhnout se stresu a dát pozor hlavně na srdce, krevní oběh a záda. Naopak vhodná je procházka, lehké cvičení nebo společenské setkání. Lunární kalendář zároveň tvrdí, že dnešek přeje novým začátkům, obchodním jednáním i odvážnějším rozhodnutím. A tradice také říká, že pokud si dneska necháte ostříhat vlasy, měly by zesílit a rychleji růst. Sedmý lunární den je navíc spojený s hlasem a řečí, takže podle astrologů mají dnes slova větší sílu než obvykle. A možná i proto se doporučuje zbytečně se nehádat a raději si dvakrát rozmyslet, co člověk vypustí z pusy. Jo, ale když jdete jako do kadeřnictví a dopadne to takhle.
4: Fantoci vyrazil s plnou vervou za svým cílem.
5: Tak, vohla, model roleta.
6: No, ale...
7: Jak vypadám, dědo?
6: Co pak jste si nevšim, že mojí holčičce není vidět obliči?
5: Tím líp.
6: Tím líp, měl jste pravdu.
0: Popojedem, tady jsou účesy. Beata Dubasová dává na výběr, bude půl a budou zprávy. Jo, půl bude za 5 minut.

Boniem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A máme chvilku čas, no tak mlčeti zlato. Jitko Molavcová, máte pro nás něco?

0: Tak pěkné ráno.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do historických objektů v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitele. Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Budovu střední pedagogické a odborné školy v Kladně nechá zateplit její vedení. Připravuje teď projektovou dokumentaci. Práce mají začít příští rok na jaře. Stát budou necelých 30 milionů korun. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A potíže třeba na Pražském okruhu k Ořechu, tam se táhnou kolony, jak takovej ten sliz dětský, velmi dlouhé kolony od exitu 15 Lhkov, je to na 15 minut. Směrem na D1 je to od D5 taky 15 minut, předtím kolony i na D5 od Rudné dalších čtvrt hodiny, takže celkem součtem 3 čtvrtě hodiny. Nedá se nic dělat, i když páteční ranní provoz je takový poklidnější. To je zase fakt. A ještě silnice 38, Mladá Boleslav, Česká Lípa. Kdo vyrážíte v doxech na křižovatce, vážná nehoda nákladního auta s motorkou. Na místě záchranáři, čekejte kolony, silnice se může uzavírat.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dal bych si něco na chrup.
4: Co třeba desert s tvarohovými noky?
0: No, tak kde je? Kde ho máš?
4: Musíme vydržet do neděle.
0: Soňo, kde ho máš? Nic, Patrik tady není, volám, kde se dá. No jo, nedá se nic dělat, jsme jenom páteční vábničkou k nedělnímu vysílání.

0: Vysočinou.
1: Ano, směrem na Vysočinu.
0: Vysočinou.
1: To nemluvíme o salámu, ale o cestě. Po dálnici D1, kdo jedete do Brna a dál, tak budete možná překvapeni, silničáři tam zabírají jeden pruh na 40. až 41. kilometru. Tak obrňte se trpělivostí, ale z dopravy to není všechno. Pozor, aktuálně ze silnice 237.
2: Mezi Rakovníkem, Novým Strašicí, před odbočkou na Lišany v tom lese, tak nehoda zezadu osobák najel do kamionu. Zatím to průjezdní kivadlově, řidič kamionu ve vestě to tam jakoby pouští na střídečku jedním pruhem, ale asi se to tam bude trošku štosovat.
1: Když už jsme u těch nehod, tak přidám čerstvou i z Prahy do Břízka, tak neprůjezdní levý pruh po nehodě, dvě auta, tak šťastný dojezd do cíle i tak.
3: Pochoutkový rok.
1: Pojďme si dát něco dobrého do žaludku, něco, čím si počechráme chuťové pohárky. No, Patrik to umí a hosté též, ale hlavně vy, posluchači, za těch 10 let pochoutkového roku. Takže u příležitosti toho jubilea vám tedy nabízíme a vy tedy hledáte i my nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabodují o cenu desetiletí a my jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje Porta spolu s našimi profesionálními kolegy. Takže tentokrát v neděli se budou připravovat sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Seloutek. No, Naděja Konvalinková se do toho pustí, tak jaký to půjde, samozřejmě bedlivé oko a mikrofon Patrika.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: No tak kde je mám? No halo, kde jste?
4: Ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
5: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
6: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
7: A nebojte, vás vystřílím.
6: Ale nebudete první ani poslední.
5: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Naději Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
8: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
7: Tak to si možná nemusela brát nic.
8: No tak to by si byl v šoku. Teda, to bych byla v šoku i já teda.
5: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou. A můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
8: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
5: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého. Něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
8: Je, promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
5: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
8: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: No to je všechno.
7: Sejmul. Já tě sejmu.
8: No, já se rozhlasově.
7: To taky.
1: A byla nahá, nebo ne?
3: Pochoutkový rok.
1: Kozičkový dezert, no, s tvarohem, s nočky. No to bych si nechal líbit. Ale to nejsou kamošky. Přidávám taky pochoutkovýrok.cz, to je adresa, kde si můžete podívat na další recepty, včetně videonávodu. Vyzkoušejte předem, anebo až v přímém přenosu v vozovkách v rámci nedělního dopoledního vysílání pochoutkového roku, který slaví kolik, že to je? 9? 15?
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Ano,
3: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
9: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: vesmírní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
3: Řeknu vám něco ze zákulisí. Já už teda jako nějakou tu chvíli sleduji kolegyni Ivetu Chlumskou a její nonverbální komunikaci tady se Soňou Jindrovou, což vy nevidíte, já ano. A řeknu vám, asi mě to připomínalo Viktorku, jako vyhodit dítě, posunout, anebo je to čerstvá stavby vedoucí třeba, já nevím, protože taky furt rukama mácha, něco jako já, ale já budu máchat zase až příští týden. Ivetu to teprve ještě čeká v rámci dnešního dne, tak užijte si s ní dnešní dopoledne s úsměvem a samozřejmě i s plánovaným programem, a kdyby vám bylo smutno, že na vás nikdo nemyslí, myslím, že písničky se vzkazem v poledne to jistí.
1: Počasí ve středních Čechách.
3: Kdo nemá Čech, no tak tady je jako doma. Odpoledne u Kateřiny a Patrika v rámci Veselé a zdravě. Teploty až 26, slunce pokazí jen odpolední mraky květákovitého typu, takové ty fotogenické, tak užijte páteční den, ale prosím vás s úsměvem, kdo si co jak udělá, tak to takové i potom bude mít. No, víkendově skoro až tropicky. Neschnuli v neděli tropicky určitě.
4: V sobotu to zřejmě ještě nebude, protože to by se teploty měly držet tak do 28 stupňů Celsia. Nicméně už v neděli čekáme, že velmi pravděpodobně dojde na první tropický den v České republice. No a to už ta teplota, ty to určitě, Honzo, máš nastudované, to už ta teplota dosáhne 30 stupňů Celsia nebo víc.
3: No to je sympatické, ovšem máme tady trefnější pojmenování, to už na mě bude dopadat.
5: No a kdyby něco, tak stačí písknout. A já už to vyřídím.
3: No, jenom jestli můžeme zařídit i toho svatého Petra, aby padlo nějakých pár kapek navíc.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou popojíždí kolona, pokračuje na Pražský okruh. Za Ořech je to celkově na více než 20 minut v osobních autech. Na Pražském okruhu je silný provoz i směrem na letiště, pomalej se stále jede od sjezdu na Lochkov ke sjezdu na Ořech, zdržení 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Spořilovské se v pravém pruhu pohybují silničáři, zdržení přes 10 minut, kolona začíná za magistrálou. Ucpává se kvůli tomu Spořilovská směrem k jižní spojce, popojíždí se z Brněnské odchodova ze druhého kilometru, zpoždění 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, tam pojedete více než 10 minut. Na Nuselském mostě stojí kolona, pokračuje k muzeu a je na 20 minut. Před ohradou jsou kolony ze všech směrů, nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem a Novovysočanské, postojíte 25 minut. A v Dobříšské směrem k tunelu Mrázovka se za Zlíchovským tunelem srazila dvě auta, blokují levý pruh. Kolonu čekejte z Barandovského mostu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je pátek, ale co pak, teprve máte pocit, že jsem jako z jiného světa, teď jste se probudili a já po vás nechci vůbec nic, protože je mi jasné, že když jste se teď probudili, tak mi rozumíte asi tak jako já tasmánskému čertu. No ale Denisa Hrgesová zřetelně bude hlásit středočeské typy, jak strávit pátek v našem kraji. Tak se nechte inspirovat. To je všechno. Pěkný den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? V Mělníku si užijete pestrou muzejní noc plnou zábavy pro děti i dospělé. Rodiny s malými návštěvníky čeká večerní čtení tajemných pověstí Kokořínska a Mšenska i dobrodružná výprava za pokladem s Kašpárkem Filutou do muzejního sklepení. Program nabídne taky oživené obrazy z historie slavné mělnické továrny Liberta, komentované prohlídky výstavy Liberta 100 let či výstavu modelů ze stavebnice Seva zaměřenou na svět zvířat a přírody. Chybět nebude ani pátrání po muzejním skřídkovi v historické expozici a příjemné posezení v muzejní kavárně. V Sedlčanech v kulturním domě Josefa Suka se můžete vydat na fascinující cestu do hlubin vesmíru. Přednáška astronoma Petra Skaly z Hvězdárny a planetária Praha představí ty nejkrásnější objekty a úkazy vzdáleného kosmu, od mlhovin a galaxií až po tajemná zákoutí. Návštěvníky čeká poutavé vyprávění doplněné jedinečnými astronomickými snímky, které přiblíží krásu i nekonečnost vesmíru. V Poděbradech se od pátku do neděle koná slavnostní zahájení nové lázeňské sezóny. Můžete se těšit na 3 dny plné živé hudby, lázeňských tradic i stánků s regionálními specialitami v kulisách kolonády a zámecké zahrady. Páteční program nabídne vystoupení orchestru Fake Band. V 17.45 bude následovat žehnání pramenům na druhém zámeckém nádvoří a v 18.30 začne koncert komorního orchestru Maria Enzábl. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: be fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Domů ze dřeva se v Česku loni postavilo zhruba 2000. Jejich podíl na celkové výstavbě je kolem 15%. O přesunu jedné třídy z 8leté sekce na 4letou v rámci Nymburského gymnázia Bohumila Hrabala má rozhodnout ministerstvo školství. Před námi je slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. V Česku loni vznikly zhruba 2000 rodinných domů ze dřeva. Jejich podíl na celkovém počtu staveb se dlouhodobě pohybuje kolem 15%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle ředitelky Asociace dodavatelů montovaných domů Blanky Nováčkové je výhodou, že dřevěné díly se dají předem vyrobit a jen na místě smontovat. Jejich výstavba je tak rychlejší. Podle Nováčkové to ale neznamená nižší výslednou cenu než třeba u cihlových domů.
2: Největší jako roli hraje opravdu jakoby ta rychlost výstavby v okamžiku, kdy vy třeba bydlíte někde jinde, tak vy se potom za kratší dobu můžete přestěhovat do toho svého nového bytu nebo domu. Když platíte někde nájem nebo stojí vás to zase další peníze, tak o tohle se to jakoby víc vyplatí to, že vlastně ta dřevostavba je postavená rychleji.
0: Středočeský kraj nechce sám od sebe měnit rozložení tříd na gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Vyplynulo to z večerní debaty s veřejností. Původně plánovalo vedení kraje od příštího školního roku přesunout jednu třídu z 8leté sekce do 4leté, aby získalo víc míst pro deváťáky. Proti se ale postavili rodiče dětí. Teď chce radní pro školství a sport Milan Vácha z hnutí STAN přizpůsobit změny rozhodnutí ministerstva školství.
3: Počkám na závěry, jak se k tomu postaví ministerstvo školství a toho se když tak budeme účastnit. A pokud to zůstane tak, jak je to dneska, tak nic měnit nebudeme, necháme to tak, jak to je. Já jsem názor úplně nezměnil, nicméně ty změny jsou citlivý a politicky neprůchozí.
0: Lidé v Mladé Boleslavi můžou dnes večer navštívit 6 vybraných muzeí a památek. Zapojí se do muzejní noci. Přístupné bude například Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Městský palác Tempel a Mladoboleslavský hrad. Vstup bude zdarma. Akce začne v 18 hodin, konec je naplánovaný na 23. hodinu.
4: Na hradě bude možné kromě jiného vyzkoušet mechanickou atrakci nazvanou Kočovná herna Sládkovna. V paláci Tempel je pak připravená lukostřelba, ukázka zbraní a rytířských dovedností. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplní tréninkem. Jejich příští soupeři Slováci porazili večer Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny 4 zápasy.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou po pojíždí kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Je to celkově na víc než 20 minut v osobních autech. A na Pražském okruhu je silný provoz i směrem na letiště. Pomalej se jde od sjezdu na Lochkov ke sjezdu na Ořech. Zdržení asi 10 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A před námi je středočeské dopoledne. Slovo má Iveta Chlumská.
5: A já vám přeji krásný páteční den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Tak hurá, před námi je víkend, věřím, že jste natěšení a ještě bude, co se počasí týká, opravdu luxusní. No a možná právě přemýšlíte, kam vyrazíte o víkendu, třeba za pány z Kolína. Co říkáte, oni se chystají na zítřek na další historickou bitvu. Ale my za chvíli navštívíme šermíře Miroslava Horáčka a naše redaktorka s ním navštívila jejich zbrojnici. Podrobnosti se dozvíte a přidáme i příjemnou muziku, poetiku, Beatles, Marie Rotrová, Buty, co víc si přát? Mějte se fajn.

0: Kapela Beatles na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy doznívá 15 minut po 9. hodině. No a páni z Kolína, ti se připravují na další historickou bitvu. Už zítra je můžete vidět v areálu Kolínské jízdárny. Loni získali kolínští šermíři ocenění jako nejdéle působící pořadatelé historických bitev v České republice. S jejich organizátorem Miroslavem Horáčkem si povídala naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Kam poděla se sláva mých věnců válečných, je jako polní tráva, jak se šlí loňský sníh.
2: Teď se nacházíme u nás v naší klubovně a zbrojnici. Dělaný je to jako taková drobná výstavní místnost, kde občas děláme akce pro školy.
3: Když se tady člověk rozhlédne, tak si připadá tak jako v pohádce trošku, protože jsou tady nejrůznější kostýmy, nejrůznějších stylů, nejrůznějších historických období.
2: S tou pohádkou, že to vypadá jako pohádce, nejste daleko, protože máme tady například uniformy a kostýmy z pohádky Čertova nevista, kterou jsme s panem trošku natáčeli v roce, tuším, 2011. Potom bylo samozřejmě ještě několik dalších filmů a pohádek, například Marie Terezie, a nebo pohádka, jak se nevzít princeznu, kterou jsme natáčeli vlastně pro Štědrý večer.
4: Dobré ráno, vojáci.
3: Tady vidím něco, co vypadá jako kroužková košile.
2: Ano, tak to lesklý těžky jsou opravdu dráťané košile a kroužkové kapuce a to je vlastně jedna z věcí, které si sami vyrábíme. Ale co se týče platnéřiny, to znamená zbroje, přilby, plátové rukavice, ale samozřejmě i zbraně, ať už meče, sekery, kordy, tak to už necháváme odborníkům, protože to jsou věci, které jsou nebezpečné. Pokud uděláte zbroj třeba špatnou, tak by mohlo dojít k ošklivým úrazům.
3: Něžné pohlaví tady zastupuje Klára Svobodová.
5: Páni z Kolína neznamená, že jsou ve skupině pouze muži. Páni z Kolína znamená panský stav, do kterého spadají jak ženy, tak muži.
3: Páni z Kolína se účastní nejrůznějších bitev a akcí už více než 30 let. Tady před námi je teď celá řada kronik.
2: Dohromady jich je 12.
3: Je radost se tím probírat.
5: Když připravujeme bitvy, tak mě baví fotit, jak to vzniká, jak jsou sestavené kulisy, co je vlastně za tím vším, co divák vidí, to krásné a skvělé, tak co za tím vlastně je a jaká tvrdá práce za tím je.
3: Kolik vás v současné době je a je vás dost?
2: Když nás bylo opravdu hodně, tak nás bylo ke 20, v současný stav je zhruba kolem 6-7 stálých členů a menší soubor takových přátel a kamarádů. Určitě se nebráníme novým tvářím, takže pokud by se našel někdo, kdo má zájem o historii a má takovýho hlavně kolektivního ducha, tak určitě bychom rádi přivítali do našich řad.
3: Já jsem četla, že hledáte také například bubeníka. To znamená, že vy se nebráníte lidem, kteří si v tom boji tak úplně nevěří, neradi by bojovali, ale rádi by dělali nějakou jinou práci.
2: Tak určitě ano, protože kromě těch vojáků, ať už třeba těch střelců nebo halapartníků, je potřeba praporečník, je potřeba bubeník, flétnista, ale i při samotných aktivitách, které děláme na těch hradech a zámcích, tak jsou tam lidi, kteří jsou využitelní při předvádění rakousko-uherské polní pošty, při akcích, kde se například odlivají kule do pušek, nebo kdy se vystavují zbraně. Takže není úplně podmínka, ten člověk musí být zdatný šermíř, jde jenom o to, aby měl rád historii a opravdu prostě zapadl do té skupiny.
3: Ze zbrojní pánů z Kolína, Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že rekonstrukce historické bitvy u Kresčaku se odehraje zítra 23. května od 3 odpoledne za nemocnicí na kraji Kolína.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost, je v poliklinice na Zeleném pruhu, má zvýšit dostupnost psychiatrické péče v metropoli. Podrobnější budeme už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
2: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
1: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Malý vůz Ilony Čákové zazářil v našem pátečním dopoledním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď se dozvíte, že v Praze začala fungovat první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zájemci najdou v poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Má pomoct dětem i dospívajícím do 18 let s duševními problémy. Zároveň má zkrátit čekání na odbornou péči v hlavním městě.
1: Bílé stěny, šedá polstrovaná křesla a na skřínkách hračky. Tak vypadá nová psychiatrická ambulance, kterou tvoří několik místností, například sesterna a pokoj pro lékaře. Ambulance je v 5. patře. Provozuje ji organizace Zahrada pro duši. Podle její ředitelky Markéty Školoudové by se tu děti i jejich rodiče měli cítit pohodlně.
2: Poskytne pomoc rodičům, respektive jejich dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie nebo dětské klinické psychologie.
1: A doplňuje, že pacienti se sem budou moct objednat telefonicky anebo e-mailem.
2: Denně je tady sestřička od 7 hodin, má 8-hodinovou pracovní dobu. Pan doktor je tady v tuto chvíli v pondělí od 12 hodin do 4 a čtvrtek, pátek celý den. Ale pokud by sem přišli rodiče, tak je pan primář na telefonu.
1: Ambulance má podle primáře Michala Považana řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů v hlavním městě a nabídnout odbornou péči mladým lidem.
3: Jsou to samozřejmě děti, u kterých už je nějaká psychoterapeutická péče. Další skupina dětí je ta, která po propuštění z psychiatrické hospitalizace nemá dostatečně jako brzy možnost konzultace, případně jako vyšetření u dětského psychiatra.
1: Ambulance bude poskytovat neodkladnou psychiatrickou péči, krátkodobou lékovou a psychoterapeutickou podporu a intervence při sebepoškozování, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Je to unikátní tím, že takového něco v České republice neexistuje v rámci své komplexnosti, v rámci zdravotně sociálních pracovnic. My tady umíme pracovat s celou rodinou, s rodiči, s blízkými, kteří vlastně potřebují vysvětlit, co třeba to dítě nebo ten mladý člověk potřebuje, a to je taky velmi důležité.
1: Podle údajů magistrátu působí v Praze zhruba 180 dětských a dorostových psychiatrů. Téměř polovina je ve věku 60 a více let. Praha už dříve otevřela dvě psychiatrické ambulance pro dospělé, a to ve Vinohradské a Thomayerově nemocnici. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Lidé v Česku si čím dál víc stěžují nemocničním ombudsmanům na zdravotníky a hlavně na komunikaci, o něco méně pak na péči. Zaznělo to na konferenci Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví, která se koná v Benešově. Podrobnosti přidáme za chvíli. Teď Žalman a spol a divokej horskej tymián. Hezký den.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za vínem s kapelou Činasky. No a teď se dozvíte, že přibývá stížností na zdravotníky, shodují se na tom nemocniční ombudsmani. Lidem podle nich nejčastěji vadí nedostatečná a nevhodná komunikace. Oprávněných stížností je přitom podle asociace ombudsmanů ve zdravotnictví do 10%. Zaznělo to na konferenci nemocničních ombudsmanů v Benešově.
1: Setkala jste se někdy s tím, že se vám třeba nelíbila komunikace ve zdravotnickém zařízení nebo ta péče a že jste si říkala, to bych si mohla stěžovat?
2: To bylo, když ještě maminka byla v domově důchodců, tak tam. Jinak byli vždycky jako na mě hodný. No.
1: To byla Hana Tumová, kterou jsem potkala v nemocničním areálu v Benešově. Tak a tady teď před kavárnou sedí tři seniori, tak se taky zkusím zeptat.
3: Jmenuji se Drazdík.
1: Zažil jste někde nějakou nepříjemnou situaci, kde jste přemýšlel, že byste si chtěl stěžovat na komunikaci třeba?
3: Nemíním nikoho kritizovat, každého nás to vychytá v jiný náladě. Někdo přišel z domova naštvaný, něco se mu stalo. Zatím jsem dostal, co potřebuju a jako nestěžuju si. Jo?
1: Ne všichni ale mají takový názor. Podle předsedy asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka počty stížností meziročně vzrostly o 5 až 6%. Menší nemocnice jich řeší desítky, větší stovky.
4: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Stěžují si na všechno, mnohdy úplně bez jakékoliv příčiny. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdyby jsme sečetli, tak je to zhruba do 10%.
1: Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman nemocnice Motol a Homolka. Jak to vypadalo u vás třeba loni s počty stížností?
5: 360 důvodných či částečně důvodných se pohybují okolo 7-8%.
1: A platí to, co tady zaznívalo, že nejčastěji je to taky na tu komunikaci, ty stížnosti?
5: Ano, jednoznačně a platí to od roku 2012, kdy si děláme statistiku. Nikdy nebyla primární péče non lege artis postup. Vždycky to byla komunikace.
1: Pan doktor Marek Šetina, nemocniční ombudsman IKEM Praha. Co nejčastěji řešíte za stížnosti?
6: Řada pacientů si stěžuje na non lege artis postup, to znamená na špatný medicínský postup. Tak to je jedna otázka. A tam bych řekl, že těch stížností oprávněných je minimum. Na druhé straně řada stížností na komunikaci, na tón hlasu, který volí ti zdravotníci, na to, jak se vlastně k těm pacientům chovají, a tam bych řekl, že řada těch stížností bohužel oprávněných.
1: O tom, že rostou počty stížností, které řeší i lékařská komora, mluvil na konferenci taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
7: Ta komunikace mezi lékařem, zdravotníkem, pacientem, tak tam si myslím, že je ještě co zlepšovat, a je to o vzdělávání lékařů. Dneska už některé lékařské fakulty vlastně mají přímo v rámci vzdělávacích programů zařazenu komunikaci lékař-pacient. A ta empatie a ta komunikace zdravotníka je klíčová a je dobře, že máme právě i nemocniční ombudsmany, kteří se té komunikaci s pacientem, případně vyřizováním nějakých stížností věnují, což si myslím, že je velmi důležitý prvek, který také v minulosti nebyl úplně běžný.
1: Ombudsmani působí už ve 40 nemocnic. Z Benešova, Věra Hájková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za 12 minut bude tlouct desátá, jak se říká. Tamara Kocourková chystá další zprávy. No a přesun jedné třídy z 8leté do 4leté sekce v rámci gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce by zajistil víc míst pro deváťáky. Podrobněji po desáté.

0: Čechy zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Poděbradská radnice nabídne mladým lidem 2 startovací byty. Před námi je slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
3: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
4: Saská ministryně dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Poděbradská radnice připravuje startovací byty pro mladé lidi. Zájemci musí mít trvalé bydliště v Poděbradech, nesmí být starší 630 let nebo vlastnit nemovitost k bydlení. Nájemné bude o čtvrtinu nižší než u běžných městských bytů, říká mluvčí města Klára Zubíková.
5: Nájemné by v těchto startovacích bytech mělo činit 110 korun za metr čtvereční. V tuto chvíli město vyčlenilo 2 malometrážní byty, ale postupně by chtěli vyčlenit 5 až 10 bytů. Tu závislosti na tom, jaký o ně bude zájem.
2: Praha 3 upraví zpevněné povrchy na náměstí Winstona Churchilla a vybuduje tam retenční nádrž na dešťovou vodu. Na náměstí plánuje městská část také výsadbu nových stromů. Dělníci by měli práce za téměř 9 milionů korun dokončit nejpozději do letošního prosince, říká radní městské části Jan Bartko z Pirátů.
6: Rekonstruované povrchy zpevněných ploch budou provedeny v kopii stávajícího řešení a budou o něco navýšeny, tak aby se zde udělal prostor pro kořenový systém stromů.
2: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i 3 nováčci, mladoboleslavský Kristof Kabongo, plzeňský Aleksandr Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek. V nominaci jsou i Chorý a Douděra, které Slávia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru.
1: Počasí.
2: Pátek bude jasný až polojasný s nejvyššími teplotami mezi 23 a 26 stupni. Nadcházející víkend pak čekáme slunečno, teplo, většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se podle meteorologů mohou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru popojíždí kolona provozem na Pražský okruh za Ořech. Tam pojedete necelou půl hodinu. Na Štěrbohlovské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice. K Průmyslové je to na víc než 10 minut. A na Jižní spojce směrem na Černý most stojí policie a osobní auto. Je tam krátká kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. S vámi je dál Středočeské dopoledne a Iveta Chlumská.
7: A stále vám přeji krásný páteční den.
1: Středočeské dopoledne.
7: A v něm hodně pohody a dobré nálady. No a citron, voda, taková minuta času, tak to prý potřebujete k rannímu rituálu, aby vás povzbudil a samozřejmě taky vaše trávení a svěží vzhled. Podrobnosti pro vás bude mít v této hodině Jarka Vykoupilová. A od nás se dozvíte třeba to, že přesun jedné třídy z 8leté do 4leté sekce v rámci gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce by zajistil víc míst pro deváťáky. To tvrdí středočeští zastupitelé. Rodiče žáků jsou ale proti. O případné změně rozhodne ministerstvo školství. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Taky Maggie Reilly přispěla do našeho pátečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď vám ve čtvrt na 11 povíme, že o budoucnosti Nymburského gymnázia Bohumila Hrabala debatovali včera večer lidé se zástupci vedení Středočeského kraje. Ten zvažuje přesun jedné třídy z osmileté sekce do čtyřleté. Škola by tak nabízela víc místa pro absolventy devátých tříd. Rodičům a uchazečům se ale možná změna systému nelíbí.
1: Jedna třída osmiletého a tři třídy čtyřletého gymnázia.
2: Debatu si přišla poslechnout paní Jana, bývalá zástupkyně ředitele, která se před lety podílela na zavedení osmiletého oboru na gymnáziu Bohumila Hrabala.
3: Nám dalo velkou práci a velkou starost, aby jsme založili tenhle ten systém v rámci celého toho okresu.
2: Místo víceletých gymnázií by se podle ní měly měnit jiné oblasti školství.
3: Když ten systém funguje, já nechápu, proč se musí rušit to, co funguje, a nezabývat se právě tím, co nefunguje, a to je teda druhý stupeň základního školství.
2: Paní Michala gymnázium vystudovala a teď sem dochází její děti. Ani ona se zrušením víceleté třídy nesouhlasí.
4: Přišli jsme určitě hájit systém, který tady funguje, který 30 let produkuje schopný, funkční prostě lidi.
2: Většině debatujících se ulevilo, když zjistili, že změny nejsou v nejbližších měsících v plánu.
4: Trochu to pro nás zůstává otevřené, zároveň vlastně zmizelo to radikální, od září to změníme.
2: Středočeský radní pro školství a sport Milan Vácha z Hnutí STAN chce s případnými změnami počkat na další kroky české vlády.
5: Počkám víceméně na závěry, jak se k tomu postaví ministerstvo školství, buď to k financování nebo přijímání dětí na osmiletá gymnázia. Pokud to zůstane tak, jak je to dneska, tak nic měnit nebudeme, necháme to tak, jak to je.
2: Debatu v Nymburce hodnotí i přes názorové neschody jako kultivovanou a chválí si.
5: Já jsem názor úplně nezměnil. Vycházím z toho, že by bylo lepší pro Nymbursko, kdyby tu byly tři třídy čtyřletého gymnázia a jedna třída osmiletého gymnázia.
2: Takové změny vnímá radní Vácha jako citlivé a komplikované, proto je chce v případě nutnosti zavádět postupně. Z Nymburka Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Další příjemná muzika, kapela Krištof a Tomáš Klus a jejich cesta. No a naše cesta, ta raní, by měla vést k tomu, abychom měli svěží vzhled a povzbudili naše trávení. Jak na to, prozradí už za chvíli Jarka Vykoupilová.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: Kapela Village People na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Minuta a půl nás dělí od 10:30. Chcete po ránu vypadat svěže a ještě povzbudit trávení? No tak si poslechněte Jarku Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Citronová šťáva s vodou patří k jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 22. květnový den máme, jaký byl v minulosti a kdo nám dnes ozdobil kalendář, to všechno se dozvíte už za chvíli od Petra Jungmana. Tak si počkejte.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web i Facebook. Přidejte se k nám. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Petr Muk, když někoho máš na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a než se podíváme do kalendáře a zjistíme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum, tak trošku předběhneme a už se podíváme, co přinese víkend, ten nadcházející. No, den otevřených dveří Českého rozhlasu, ten už proběhl samozřejmě. Mimochodem fotky najdete z něj na našem webu i Facebooku, ale naše dveře se otevřou i o víkendu, o tomto víkendu. Od 10 do 16 hodin se na vás budeme opět těšit v Karlínské budově na adrese Hybešova 10, Praha 8, protože se bude konat Open House Praha. Otevřené budou prostory legendárního studia A, taky činoherního komplexu studia B. Prohlídnete si naši krásnou budovu, nakouknete k nám do vysílacích studií, zjistíte, jak to vypadá, když se tedy vysílá. Provázet vás budou budovou naši kolegové, kteří se podílejí na přípravě vysílání a odpoví na vaše všetečné dotazy. V Praze budou mimochodem otevřené i další budovy v našem okolí, třeba Libeňský zámek, Praha Palác, Karlín, činoherní klub, Velký Strahovský stadion, budova magistrátu hlavního města Prahy a tak dále. Celý přehled najdete na www.openhouse.cz. No, takže my se na vás těšíme. A teď už se pojďme podívat na ty události, které tedy přinesl ten dnešní den. Třeba jméno Emil je v kalendáři, původem je z latiny, jeho nositel, to je velký pracant. Mezi významné nositele jména patří český malíř Emil Fila nebo slavný český atlet Emil Zátopek. Jméno nosil i Emil Škoda, zakladatel strojírenské továrny Škoda v Plzni, takže já myslím, že to je skutečně pravda. No a herec Miroslav Hanuš nebo herec Pavel Šimčík slaví den narozeninový. Všem oslavencům všechno nejlepší. Další události připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bratři Wrightové sice poprvé vzlétli 17. prosince 1903, ale po pár letech došli k tomu, že by vůbec nebylo špatné svůj létající stroj patentovat. A to učinili přesně před 120 lety v roce 1906. Patent číslo 821-393 nese jméno Flying Machine, tedy létající stroj. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokej klubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi docely Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jim.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za chvíli nabízíme další zprávy s Tamarou Kocourkovou, přijde úderem 11. do studia, no a pak se dozvíte, že město Slaný ožilo už po 6. radostí z pohybu a sportu, své síly tam totiž měří talentované děti na olympiádě dětí a mládeže. Do Slaného se vypravila i naše středočeská stopařka Žofie Nováčková a přinese odtamtud podrobnosti, tak si na ně určitě počkejte a hezký páteční den.

0: Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví znovu jezdí vlaky. Před námi je slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
4: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy. A vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
3: Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Kvůli nižší poptávce bude na trati jen víkendový provoz, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
5: Opět tam budou jezdit vlaky o víkendech. Tyto vlaky zajišťují dopravu na turisticky oblíbenou lokalitu Kokořínska a teď konečně místo náhradní autobusové dopravy budou jezdit vlaky nejenom mezi Mělníkem a Mšenem, ale až také do Mladé Boleslavy.
3: Víc než stovka běžně nepřístupných budov se o tomto víkendu otevře zdarma veřejnosti. 12. ročník festivalu Open House Praha zve na komentované prohlídky, které navazují na doprovodný program.
6: Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou proměny města. Program nabídne taky řadu novinek.
7: Například letos otevíráme poprvé stodůlky a dvě zajímavé budovy, které mají velmi silný historický příběh, Hajčí dvůr a Soukupovský statek.
6: Popisuje za festival Michaela Pánková.
7: Taky určitě palác poštovního šikového úřadu na Václavském náměstí, který vlastně postavil architekt slavící letos výročí, František Reut. Je tam nádherná hala, jsou tam nádherné zachovalé části interiéru.
6: Součástí festivalu budou i prohlídky rozhlasových studií budovy Národního domu v Praze Karlíně. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
3: Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku je vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze, odpůrci proti němu plánují několik protestů.
2: Počasí.
3: Pátek zůstane jasný až polojasný s nejvyššími teplotami mezi 23 a 26 stupni. O nadcházejícím víkendu pak bude slunečno, teplo a většinou bez srážek.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na Pražském okruhu ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov na 17. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, kolona od Lohkova z 15. kilometru je na čtvrt hodiny. Ucpává se kvůli tomu před okruhem i ulice k Barrandovu, vozidla za chvíli policie odstaví. A na jižní spojce směrem na Černý most se jede v silném provozu od Spořilova v Průmyslové. Počítejte s 10 minutami navíc. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po zprávách v 11 je s vámi stále Středočeské dopoledne a Iveta Chlumská.
8: A jsme s vámi rádi. Hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
8: Tvoje město, tvůj prostor, to je název nového projektu, který vám rádi představíme v této hodině. No a na místě, kde je teď naše stopařka, středočeská stopařka Žofie Nováčková, tak tam je radost, pohyb a sport. Talentované děti totiž na olympiádě dětí a mládeže měří své síly. Podrobnější budeme za chvíli a přidáme i příjemnou muziku kapelu BSP, Jennifer Rush, Petr Spálený, Xindl X a další.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Slaném je v plném proudu olympiáda dětí a mládeže. Odstartovala včera odpoledne a dnes už se závodí hned v několika disciplínách. Na atletickém stadionu ve Slaném je právě teď naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Žofie, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Pověz tak, v jakých disciplínách dnes děti nastoupily a kde všude se olympiáda koná?
2: Jak už si říkala, tak já jsem asi před hodinou dorazila na Slánský atletický stadion, kde je už od 9 od rána sportovní program v plném proudu. Je tady čtyřboj, háže se míčkem, běží se různé závody různých tratí, taky jsem viděla štafetu. Před chvílí jsem viděla, že se rozcvičují skokanky do výšky, viděla jsem taky skokanky do dálky. O kousek dál je fotbalové hřiště, ve kterém se dnes také soutěží. Na plovárně pak probíhá turnaj v pingpongu a na hřišti u třetí základní školy se hraje vybíjená. Já jsem před chvílí slyšela od pořadatelů, že právě žákyně základní školy, třetí základní školy místní zvítězily, žákyně třetí třídy ve vybíjené, tak jim gratulujeme, získali zlaté medaile. A musím říct, že atmosféra je i tady na stadionu opravdu báječná, i děti, které dnes nesoutěží, závodníkům plně fandí.
1: Pověz nám, kdo akci pořádá, co je vlastně jejím cílem?
2: Akci pořádá Český olympijský výbor a spolu s ním město Slaný a já tady mám pana starostu Martina Hrabánka. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Já se vás zeptám, co je cílem dnešní akce?
3: Tak cílem dnešní akce je jednoznačně šířit olympijské ideály a přivést zase děti i ke sportování, aby viděli, že ten sport je krásný a že si to dokážou užít a mají nádhernou atmosféru.
2: Děkujeme.
1: Pověz nám, Žofie, olympiáda dětí a mládeže má taky celorepublikové kolo. Kdy a kde se koná?
2: Olympiáda dětí a mládeže, respektive ta její celostátní varianta, vypukne 21. června poprvé v Praze, a to na fotbalové slávy v Edenu. A samotné hry se pak uskuteční právě tam, potom taky na výstavišti, pak na tréninkovém hřišti zase fotbalové Sparty, potom na Dukelské Julisce nebo na slalomovém kanálu v Troji a plavat se bude v Podolí.
1: Tak tedy sportu zdar. Ze Slaného se nám do vysílání přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme a hezký den.
2: Sportu zdar, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Tvoje město, tvůj prostor, to je název nového projektu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pomocí kterého chce obyvatele víc zapojit do debat o veřejných místech a jejich plánovaných úpravách. Víc si o tom povíme za pár minut. Teď země vzdálená a BSP. Hezký den.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: Maluj zase obrázky zpívala na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy Hana Zagorová. No a víc zapojit obyvatele Prahy do debat o veřejném prostoru a jeho proměně nebo přeměně chce Institut plánování a rozvoje hlavního města. Připravil proto projekt nazvaný Tvoje město, tvůj prostor. Pomocí her můžou lidé navrhnout vylepšení vybraných míst v metropoli. Vyzkoušet si je mohli zástupci a zájemci například u Libeňského zámku.
1: Namalovala jsem na tabulku věci. Počítač, semafor a srdíčko diamant.
2: Popisuje malá Josefínka. Hru pro veřejný prostor si na stezku u říčky Rokytky přišla vyzkoušet i paní Aka Stuchlíková, která bydlí v Hořicích v Královéhradeckém kraji.
3: Dneska jsem přišla přímo kvůli tady tomu projektu, protože bych se jím ráda inspirovala, aby jsme ho mohli použít pak třeba u nás ve městě. Těším se na to, že si to všechno vyzkouším, hlavně třeba vcítit se do role jiné osoby, která se mnou žije v tom městě.
4: Aka Stuchlíková se právě z kola štěstí vytočila roli, ke které musí přiřadit, co by takový člověk mohl ve veřejném prostoru potřebovat. Co se si tady vytáhla?
3: Tatínek s kočárkem, zájemce o komunitní zahrádky, nějakou fontánku, no,
5: jasně,
3: s vodou.
5: Tak vůbec jak to můžou místo vodin. Na to komunitní zahradničení, no. Cokoliv. Takhle vás vlastně jako napadne, přemýšlíte, zkuste dvě, tři věci.
2: Vysvětluje princip hry Ondřej Uchytil z Institutu plánování a rozvoje. Lidé si u stánku mohli vyzkoušet také pexeso s významnými místy v Praze, anebo si prohlédnout takzvanou pocitovou mapu, kterou pomohli vytvořit žáci základní školy Hovorčovická, pokračuje Uchytil.
5: Ty žluté tečky, tam ty žáci zakreslovali na místa, která jsou pro ně orientační body významné, jako například škola, kostel, zastávka, křižovatka. A potom jsme pokračovali vlastně s červenými a zelenými body, kdy zelené body jsou místa, které vnímají pozitivně, takže místa, kde se třeba schází, kde tráví čas, a červená místa naopak, kde to vnímají negativně.
2: Institut chce pomocí projektu naučit žáky přemýšlet o svém okolí a upozorňovat na problémy ve veřejném prostoru.
5: Například v Kobylisích bylo vlastně, že na hlavní silnici mají problém s tím, že je krátká zelená, když přechází, a třeba takovéhle konkrétní typy, které potom vlastně my máme legendu k celé té mapě a předáváme ji na městskou část.
2: Podobné hry už si vyzkoušeli také třeba děti v Horních Měcholupech, ve Slivenci nebo v Hájích. Přibližuje vedoucí kanceláře participace Institutu plánování a rozvoje Tereza Fasurová.
6: Je vždycky vidět, jak najednou jim to jako nabídne trošku jiný pohled, že si řeknou, aha. Jo, tak já se teďka musím uvědomit, kam vlastně chodím. A proč tam chodím? Proč to tam mám rád? Proč to tam nemám rád? Že vlastně najednou začnou trochu jinak přemýšlet za těma otázkama, kterým dáváte, a třeba je napadají další věci a další problémy.
2: Zapojovat místní do plánování veřejného prostoru se institut snaží dlouhodobě, zdůrazňuje Fasurová.
6: Když je tam splněný ta podmínka, že to má třeba politickou podporu, tak potom má smysl je zapojovat. Protože lidi sami nejvíc to místě ví, jak by to místo mělo vypadat a co jim tam chybí, nebo případně co se jim tam líbí a co mělo být zachováno.
2: Hru pro veřejný prostor si budou moct lidé vyzkoušet ještě 28. května, kdy institut představí na festivalu Mikroklima 2026 na Proseku. Z pražské Libně Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Kapela YouTube, za chvíli třeba Věra Martinová nebo Argema, no a taky se vypravíme za Martinem Písaříkem, on nám poví, co v učebnicích nebylo, a dnes se s ním vypravíme do zvířecí říše, konkrétně tedy za nejrychlejšími savci. Počkejte si na podrobnosti a mějte krásný páteční den.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak tohle je ráj, zpívala Argema jako v ráji, ať se máte při pátku s datem 22. května. Co v učebnicích nebylo třeba z té zvířecí říše, konkrétně z nejrychlejších savců, to nám teď prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Za 12 minut 12. hodina polední zprávy pro vás chystá Tamara Kocůrková. Po 12. hodině chystáme muziku a ráda k písničkám i dnes přidám vaše vzkazy. A vy je můžete posílat do naší SMS brány, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text, odesílejte na číslo 90 011 04. Když se chcete rozepsat, protože do SMSky se toho mnoho nevejde, tak raději přes webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz. Dobrou chuť k obědu a krásný den všem.

že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: sebe.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na Dnech otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Neočkovaný chlapec Ostravska zemřel na záškrt. V Benešově pokračuje konference ombudsmanů ve zdravotnictví. Čekáme slunečno a teploty do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
3: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
2: Přes 500 kusů mobilních telefonů, hodinek a sluchátek zabavili celníci společně s úředníky finanční správy v Praze. Zboží v hodnotě přes 3 miliony korun patří firmě, která neplatila státu daň z přidané hodnoty. Výši dluhu ani jméno společnosti mluvčí finančního úřadu Patrik Madle neuvedl.
4: Rizikový subjekt v průběhu několika měsíců uskutečnil dovozy spotřební elektroniky značek Apple, Garmin a Google ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu. V případě, že dlužník svůj daňový nedoplatek plně neuhradí, bude zabavené zboží prodáno v dražbě.
2: Druhým dnem pokračuje v Benešově konference nemocničních ombudsmanů. Jedním z témat jsou taky počty stížností, kterých přibývá. Menší nemocnice jich řeší každý rok desítky, větší stovky. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka je většina stížností na nedostatečnou a nevhodnou komunikaci.
5: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Stěžují si na všechno, mnohdy úplně bez jakékoliv příčiny. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom je sečetli, tak je to zhruba do 10%. Sport.
2: Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplní tréninkem. Jejich příští soupeři Slováci porazili večer Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo v průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny 4 zápasy.
1: Počasí.
2: Pátek zůstane jasný až polojasný s nejvyššími teplotami mezi 23 a 26 stupni. O nadcházejícím víkendu pak bude slunečno, teplo a většinou bez srážek.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 počítejte se silným provozem od D5. Za Ořech je to na 15 až 20 minut. Kamiony se táhnou z dálnice D5 z 8. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně při sjezdu na Plzeň na 23. kilometru stojí kamion a je tam uzavřený pravý pruh. Brzdí se v zatáčce před krátkou kolonou. Ve Kbelské směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek tam řeší nehodu v levém pruhu. Na místě jsou hasiči, popojíždí se z Cínovecké od sjezdu na Ďáblice, zpoždění je asi na 15 minut, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly polední zprávy a teď už jsou připravené vaše písničky se vzkazem. Slovo má stále i Veta Chlumská.
6: Já jsem připravena. Hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
6: No a na co ptáte-li se? No přeci na přijímání vašich vzkazů a naše SMS brána Jak bysmet. 90 011 04 to je číslo, kam posílejte své SMSky ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo k tomu můžete využít webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Tak meteor lásky na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů. Mám tu hned první, paní Květa Šlosrová z Libiše. Ano, Šlosrová z Libiše slaví životní jubileum 91 let. Ráda bych jí poslala písničku a popřála hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. Napsala paní Milena Kalasová. Doufám, že Kalasová, že to není Kalašová. Každopádně my paní Květě přejeme k jejímu krásnému výročí. Všechno jen to nejkrásnější a zdraví vrchovatě.

Tak text k téhle písni jsem psal já, zpíval Karel Gott, co je na tom pravdy, to netuším, ale vím, že tu mám další vzkaz. Dnes 22. května slaví naše maminka a babička, paní Anička Krčmařová z Kojetína své 86. narozeniny. Na zahradě rozkvétá dneska každá kytička, narozeniny totiž slaví naše milovaná babička. Rozdáváš nám pochopení, lásku, úsměv, klid, lepší babičku a maminku na světě, děti, snachy a vnoučata nemohou mít. Přejeme ti pevné zdraví, pohodu a samý smích, ať máš stále velkou radost ze všech květů svých. Přejeme ti k narozeninám tolik štěstí, kolik je květů ve tvé zahradě a tolik zdraví, kolik lásky a pochopení každý den rozdáváš nám všem. Děkujeme, že jsi pro nás, pro všechny tím nejbezpečnějším přístavem. Nádherné narozeniny a hlavně hodně, hodně zdraví z celého srdce přejí synové se svými rodinami. A taky Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: 15 minut po 12. na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky. Přidávám další váš vzkaz pro pana Josefa Světlíka, dodatečně k jeho 67. narozeninám. Ještě aby dlouho byl a užíval života s Haničkou a jejich přáteli, to jim ze srdce přeje Veronika Palánová. A zdraví Vrchovatě přeje i Český rozhlas Střední Čechy.

0: prožívat svět.
1: Olga Lounová, Memento Mori, na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Další vzkaz a píseň k tomu. Příjemný sluníčkový den i veto vám, i všem posluchačům. Zahrajte prosím všem dříve narozeným, nemocným, osamělým, i těm, kterým nemá kdo dát zahrát. Všem vydařený slunečný víkend přeje babi Jarka z Kladna a já zdravím.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 3:30 stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte muziku a k písničkám přidávám vaše vzkazy. Další zní, příjemný víkend přejeme vám, Iveto, i všem posluchačům. Dnešní písnička, ať potěší všechny přátelé, všem přejeme, ať jejich dny jsou štěstím a radostí naplněny. Napsali Jarmily. Já myslím, že vzhledem k tomu, že i to počasí přeje, tak že se to 100% vyplní.

Když jsem tvá, zpívala Jana Chládková, my jsme tu pro vás a s písničkami a vy přidáváte vaše vzkazy. Písničku pro radost posílám Libušce Svendy, Stáně s Alčou, Veronice, Věruškám, všem Maruškám, taky Marušce se Zdeňkem a Janičce s Jozívkem Ptáčkovým napsala Anička z Kutné Hory.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále ještě hrajeme a přidávám další vzkaz. Před námi je krásný víkend a ta i pátek, takže v pohodě vám i všem posluchačům, ať jsou dny otevřených domů v Praze jen vydařené, napsala Veronika z Rakovníka.

Rubí Williams, který nám dospíval, rozespívá se Petra Janů a Jiří Bareš. A komu budou pět? Píšete hezký den, zahrajte květě Romanovi, Marušce z Dendovi, Janinám Jarmelkám, Aničce Veronice, Stáně s Alčou, Marcele, Jendovi, Babi Jarce, všechny zdraví, Věra z Čachovic. S tebou.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: A minutu po 15:45 jsou tu s vámi stále ještě písničky a jeden váš poslední vzkaz. Zdeně Novotné k svátku, paní Zdeno, svátek zítra máte, doufáme, že se usmíváte a skleničku něčeho dobrého si na zdraví dáte. Vše nejpřejí Stáňa a Alča. Tak dámy, já jsem se mrkla do kalendáře a Zdeny skutečně svátek slaví 23. ale až června, takže za měsíc si to zopakujeme.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

Víte, že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky? Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy vás zve na tradiční triatlonový závod na Konopišti. V sobotu 23. května se můžete těšit na českou triatlonovou špičku z řad profesionálů i amatérských sportovců. Užijte si příjemnou atmosféru závodu i bohatý doprovodný program. Kromě dvou závodů pro dospělé je připraven triatlon pro děti od 8 do 15 let. Pro nejmladší dětské běhy do 7 let. Tak nezapomeňte, 23. května triatlon Konopiště. Více na www.triatlon-konopiste.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: I běžně uzavřené prostory památek zpřístupní majitelé na dny soukromých hradů a zámků. Knihovnu Václava Havla opouští většina zaměstnanců. Bude slunečno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradu a zámku v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor, říká prezident Asociace majitelů hradu a zámku Michal Farník.
3: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neustupov, právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
2: Středočeský kraj nechce sám od sebe měnit rozložení třídy na gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Původně plánovalo vedení kraje od příštího školního roku přesunout jednu třídu z 8leté sekce do 4leté, aby získalo víc míst pro deváťáky. Proti se ale postavili rodiče dětí. Teď chce radní pro školství a sport Milan Vácha z hnutí STAN přizpůsobit změny rozhodnutí ministerstva školství.
4: Počkám na závěry, jak se k tomu postaví ministerstvo školství, a toho se když tak budeme účastnit. A pokud to zůstane tak, jak je to dneska, tak nic měnit nebudeme, necháme to tak, jak to je. Já jsem názor úplně nezměnil, nicméně ty změny jsou citlivý a politicky neprůchozí.
2: Knihovnu Václava Havla opustila většina zaměstnanců i členů správní rady. V roce nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta tak známá instituce čelí vážné personální i finanční krizi. Odchod oznámil také miliardář a dlouholetý hlavní sponzor Zdeněk Bakala. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček zároveň čelí ze strany zaměstnanců ostré kritice.
5: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
6: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z hnutí STAN.
5: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
6: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
7: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
6: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
2: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. V nominaci jsou i Chorý a Douděra, které Slavia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru.
1: Počasí.
2: Pátek zůstane jasný až polojasný s nejvyššími teplotami mezi 23 a 26 stupni. O nadcházejícím víkendu pak bude slunečno, velmi teplo a většinou bez strážek.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od sjezdu na Loděnici z 8. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je přes půl hodiny a v Praze je velmi silný provoz a také nehody. Bouralo se třeba na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
9: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
8: co?
9: Že bude dnes krásný den a úžasný pořád. Jestli pak víte proč, Patriku?
8: O pocitech.
9: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
8: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
9: Ano.
8: Takže o ztrátě čichu.
9: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
8: Že prostě necítí.
9: Ano.
8: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová.
1: No jejda,
0: jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým
3: nosem. No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Prosím vás, nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemnej.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Je nám svátek Lochnesko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná se tedy jako problém s čichem.
1: No, ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u šaře, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší, jak ale to? My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
1: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
0: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
2: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část, jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový
0: jsou multitalentovaný,
2: ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B-vitamin, zkouší se proplachování
0: někomu
2: nosu.
0: Se to počase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme. A je tam šance na to,
2: Nobelovka.
0: Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
2: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
0: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
2: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
0: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
2: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk a ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
0: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
3: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná čichem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající?
2: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
0: Ano.
2: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. Tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
0: Že je to známka toho,
2: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
0: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, už nás to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůví, tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no, si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem rýmu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak když to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď
1: no,
0: musí
1: a stolice
0: nepáchne, nepříjemně a nakonec
1: to
0: prostě
1: to
0: vezme.
1: V pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v
1: že
0: té čichové
1: to odfiltruje,
0: tloně.
1: Protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: ano,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haková.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři? Ten to
2: já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste. Tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobena útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou
1: ano.
2: Se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla
1: Aha.
2: na kybernetickém noži a operace
1: Aha.
2: v podstatě je nemožná, protože
1: Aha.
2: je to na nepřístupné,
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru a spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo,
0: Doktorka
1: já bych
0: Kateřina...
1: ráda radila nějak kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku neurologickou.
0: A
1: pět let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Rádio.
0: Vždycky, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbí nám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si myslíme,
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát.
1: Ano, ano. A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: Jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další, čili ještě zajít

Mi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Bárty definitivní. Stát vybral podobu nového mostu v Suchdole, bude součástí Pražského okruhu. Po zbytek dne bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Potvrdila to pro Český rozhlas šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Bárta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
3: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
2: Šéfka úřadu vlády Bárta taky řekla, že se s kritiky plánuje setkat a vše vysvětlit. Ministerstvo dopravy vybralo podobu dálničního mostu přes Vltavu v pražském Suchdole. Centrální komise rezortu schválila vítězný návrh Sdružení architektonických ateliérů Stráský, Hustý a partneři a Studia Acht. Nový most by měl stát podle odhadů zhruba 3,5 miliardy korun. Bude součástí Pražského okruhu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, bude přesně 606 metrů. Bude mít 6 jízdních pruhů plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.
2: Lidé v Mladé Boleslavi můžou dnes večer navštívit 6 vybraných muzeí a památek. Zapojí se do muzejní noci. Přístupné bude například Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Městský palác Templ a Mladoboleslavský hrad. Vstup bude zdarma. Akce začne v 18 hodin. Konec je naplánovaný na 23. hodinu.
5: Na hradě bude možné kromě jiného vyzkoušet mechanickou atrakci nazvanou Kočovná herna Sládkovna. V paláci Templ je pak připravená lukostřelba, ukázka zbraní a rytířských dovedností. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Farní charita v Novém Strašecí na Rakovnicku dostane od radnice 30 000 korun. Umožnila to změna pravidel Městského sociálního fondu pro děti a mladistvé. Organizace z peněze zaplatí obědy ve školních jídelnách 17 žákům ze sociálně slabých rodin.
1: Počasí.
2: Po zbytek dne bude polojasno až oblačno, během večera čekáme postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty vystoupají až k 28 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je za sjezdem na Nové Strašecí neprůjezdná. Na 35. kilometru je těžká nehoda osobního auta. Provoz je odkláněný na kilometru 32. A na dálnici D5 je velké zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se brzdí před kolonou u loděnice na 8. kilometru a v koloně se pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení i pro osobní auta je přes půl hodiny. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začíná středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
6: Je to tak, vstupe do něj, začínáme.
1: Středočeské odpoledne.
6: Budou tu i pozvánky na víkend. Lidé si v Praze třeba zítra připomenou atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Jak? To se dozvíte a co bude k vidění. A v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou tam probíhá výstava Příběh vějířů. Jaké exponáty soukromá sbírka Jany Novákové a Jiřího Sauka ukrývá? To nám už za chvíli prozradí naše reportérka, která je přímo na místě.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte páteční středočeské odpoledne. Teď zamíříme do Týnce nad Sázavou na Benešovskou. V tamním městském muzeu je právě teď totiž k vidění výstava s názvem Příběh vějířů. Na místě je naše reportérka Českého rozhlasu Střední Čechy Elena Chomátová. Eleno, přeju hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co všechno na výstavě můžeme vidět?
1: Tak tady v muzeu právě probíhá výstava Příběh vějířů. Já dnes měla možnost se tu potkat s majitelkou vějířů a vášnivou sběratelkou Janou Novákovou. Ta mi prozradila, že si návštěvníci mohou na výstavě prohlédnout vějíře z různých koutů světa a různé doby. Nejstarší vějíř, který je tu vystaven, je z roku 1850. Další zajímavostí, kterou si tu návštěvníci mohou prohlédnout, je to, jak vějíře fungovaly jako forma komunikace. Například pokud žena držela vějíř blízko u srdce, naznačovala tím svému protějšku, že získal její lásku. Když naopak žena točila vějířem v pravé ruce, naznačovala svému protějšku, že miluje někoho jiného.
0: Dokdy bude tahle výstava, která tam teď je, probíhat?
1: Tak výstava bude v muzeu k vidění až do 26. července.
0: Z Týnce nad Sázavou se nám tady do odpoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Já moc děkuju a příjemné páteční odpoledne přeju.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Už jsem naznačil v úvodu této hodiny, že lidé si v Praze zítra připomenou atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Uvidí třeba historický Mercedes, ve kterém protektor jel. A na programu je také rekonstrukce samotného útoku. Už za chvíli vám v našem pátečním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy řekneme mnohem víc. Teď za muzikou návrat Bee Gees, Vaby Daněk a taky Aleš Brichta, jehož píseň Dívka s perlami ve vlasech už zrovna zní.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: Pohodu tu hudební ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy vytvářeli Bee Gees a teď pozvánka na víkend. Praha si totiž připomene výročí operace Anthropoid a atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky, výstavy a historické ukázky. Návštěvníci uvidí taky unikátní předměty spojené s československým odbojem. Víc pro nás všechny zjišťoval reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Mikuláš Vochoska, který je teď se mnou ve studiu. Tak hezký den.
1: Dobrý den. Například lidé uvidí historický Mercedes, ve kterém Reinhard Heydrich údajně seděl při útoku a ve kterém ho smrtelně zranili českoslovenští parašutisté. Poprvé bude vystavený přímo v Praze, a to před kulturním domem Ládví. Vedle něj uvidí i repliku slavného britského stíhacího letounu Spitfire a nebo ukázky dobového vojenského zázemí, oblečení a zbraní. Celá akce je pojatá tak, aby přiblížila atmosféru protektorátu i fungování domácího a zahraničního odboje. Součástí programu budou taky přednášky historiků, promítání dokumentů a nebo třeba i taky koncert dobové hudby.
0: Organizátoři připravili ale i rekonstrukci toho samotného atentátu. Víme k tomu víc?
1: Tak tu připravili filmaři, kteří o atentátu a o vypálení obce Ležáky natáčí film. Půjde o speciální ukázku u tramvajové vozovny v Hloubětíně, při které lidé uvidí útok tak, jak s největší pravděpodobností skutečně vypadal. Připravený bude i historický komentář, který popíše, v jak složité situaci tehdejší parašutisté byli a k jakým chybám tehdy došlo. Připomenu, že Heydrich byl zasažen v Libni granátem potom, co Gabčíkovi selhala zbraň. Ve středu uplyne od atentátu 84 let.
0: Heydrich jel do Prahy ze svého sídla v Panenských Břežanech. Tam organizátoři připravili Den Jana Kubiše. Co návštěvníci uvidí?
1: Centrem připomínek bude památník národního útlaku a odboje, který je v Horním zámku. Lidé například uvidí originální dopis Jana Kubiše, ten adresoval necelé dva týdny před atentátem Marii Žilanové, která byla součástí druhého československého odboje. Lidé si tam také budou moct projít zámek, kde Heydrich žil. Jde o dolní zámek, který dnes patří soukromým majitelům. Prostory tak budou otevřené veřejnosti zcela výjimečně.
0: Tolik tedy události a akce spojené s výročím, které nás čeká. No a informace o tom do studia přinesl Českého rozhlasu Střední Čechy Mikuláš Vokoska. Díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a teď nás čekají informace z dopravy.
1: Region Express.
0: Stát výrazně zpomaluje plány na elektrizaci českých železnic do roku 2033. Dostane tedy elektrickou trakci jen asi třetina původně zamýšlených tratí. Na původní plány totiž nebudou peníze. Dotkne se to i Středočeského kraje. Dnes to oznámila Správa železnic a s podrobnostmi nás teď seznámí reportér domácí redakce Jakub Vik, kterému přeju hezký den.
2: Hezké odpoledne.
0: Jaké tratě tedy bude stát v následujících letech elektrifikovat a u jakých od toho naopak couvá?
2: Správa železnic aktualizovala plány tak, že do toho roku 2033 dostane elektrické dráty asi 590 km tratí. To je zhruba třetina délky, se kterou původně počítala ta vládní koncepce z roku 2023. Podle šéfa Správy železnic Tomáše Tóta na to jednoduše nebudou peníze ani další kapacity.
3: Nejenom ekonomicky, ale i z pohledu realizovatelnosti, projektové práce, kapacity a věci s tím související.
2: V následujících letech tedy stát elektrifikuje třeba tratě z Plzně směrem na Německo, nebo třeba České Velenice, Veselí nad Lužnicí a Otrokovice Zlín. Podle těch aktualizovaných plánů to bude znamenat, že v roce 2033 bude elektrifikovaných asi 40% všech tratí v Česku. Důležité taky je, že část těch tratí se sice dočká elektrické trakce, oproti původnímu plánu, ale už ne modernizace kolejí. Jinými slovy, místo původně zamýšlené celkové obnovy nebo modernizace trati, včetně elektrifikace, Správa železnic pouze postaví sloupy a natáhne dráty. I tím tedy ušetří náklady. No a od čeho stát naopak ustoupí, respektive co odsunul, odsouvá do budoucnosti, jde třeba o trať Praha, Mladá Boleslav, Liberec, anebo některé regionální úseky.
0: Co to tedy konkrétně znamená pro středočeské tratě?
2: Ty plány na zavedení elektrické trakce zasáhnou právě i střední Čechy. V těch následujících letech oproti původním plánům stát nepočítá například s elektrifikací trati Zdice, Příbram, Písek a taky Praha Čakovice Všetaty. Podle náměstka ředitele integrované dopravy Středočeského kraje Pavla Vintra z integrované dopravy Středočeského kraje to organizátor dopravy očekával.
4: Když v tuto chvíli prochází obnova vozového parku, kde pořizujeme spoustu dieselových vozidel, mnozí nám říkali, no, ptali se vlastně, proč to děláme, když elektrifikace budou. My bohužel na základě už některých zkušeností, které máme vlastně se Správou železnic, jsme se rozhodli přesto pořídit tu nezávislou trakci a teď vlastně se ukazuje, že to byl krok správným směrem, protože pokud bychom pořídili elektrická vozidla, tak s nimi nebudeme mít po několik let kde jezdit.
2: No a naopak nadále platí ten plán elektrifikace dráhy Praha, Ruzyně, Kladno.
0: To bylo tedy o budoucnosti na železnici s Jakubem Vikem v našem vysílání v tom odpoledním pátečním. Já moc děkuju a přeju pěkný den.
2: Díky, hezké odpoledne.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Už za malou chvíli tu budou samozřejmě také další zprávy. V 15 hodin takový předěl toho středočeského odpoledne pátečního a zároveň vás také zvu na akci, která bude o víkendu tady u nás. Stejně jako byl o minulém víkendu Den otevřených dveří, my je otevřeme znovu, tentokrát v rámci Open House Praha, a to po oba dva víkendové dny. V sobotu i v neděli od 10 do 18 hodin v Hybešově 10 v Praze 8 Karlín si budete moci prohlédnout zdarma legendární studio A, činoherní komplex studia B, tříramené secesní schodiště, vysílací studia. Vezmeme vás do míst, kde vznikla i třeba tato informace a tento příspěvek do vysílání a dokonce i na zahradu, kterou máme krásně zrekonstruovanou i s hudebním pavilonem. To si budete moci prohlédnout. Informace o dalších místech, která jsou do této akce zapojená, najdete samozřejmě na www.openhousepraha.cz/festival2026. A taky jsou informace na našem webu, Facebooku nebo Instagramu, kam se samozřejmě můžete podívat, abyste získali i přehled o tom, co se děje v našem středočeském kraji a jaké pořady a programy pro vás chystáme, nebo už jsme je odvysílali a třeba by vám to nemělo uniknout, ať se k tomu můžete kdykoliv vrátit. To vám doporučuje Patrik Rozehnal a teď posílá další muziku. Šrouby do hlavy a skupina Lucie, tak hezký poslech.

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. 100 dola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
6: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Benešově pokračuje konference ombudsmanů ve zdravotnictví. Zítra bude jasno nebo polojasno s teplotami do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
7: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
6: Druhým dnem pokračuje v Benešově konference nemocničních ombudsmanů. Jedním z témat jsou taky počty stížností, kterých přibývá. Menší nemocnice jich řeší každý rok desítky, větší stovky. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka je většina stížností na nedostatečnou a nevhodnou komunikaci.
8: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Stěžují si na všechno, mnohdy úplně bez jakékoliv příčiny. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom sečetli, tak je to zhruba do 10%.
6: Praha 1 nechá do měsíce opravit morový sloup nejsvětější trojice na Malostranském náměstí. Ten před 3 lety poškodil blesk. Úpravy by měla udělat specializovaná restaurátorská firma za bezmála 3 miliony korun, říká radní městské části Richard Bureš z ODS.
9: Blesk hry poničil symbol Božího oka na vrcholu sloupu a následný otřes pak poškodil i sochu svatého Václava a další mramorové části stavby. Odborné ošetření památkově chráněného objektu zahrne jak očištění od nečistot, zajištění všech poškozených částí, tak hlavně barevné sjednocení celé památky.
6: Od zítřka budou moct lidé u obce Roudný na Benešovsku hrát geolokační hru nazvanou Důl nad zlato. Provede je po místech, kde se od středověku těžilo zlato. Stačí si zdarma stáhnout aplikaci Skryté příběhy, která se v lokalitě sama spustí. Slavnostní zahájení hry bude zítra v 9 hodin. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet i rýžování zlata.
5: Počasí.
6: Po zbytek dne bude polojasno až oblačno. Během večera čekáme postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty vystoupají až k 28 stupňům.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je za sjezdem na Nové Strašecí neprůjezdná. Na 35. kilometru je těžká nehoda. Osobní auto narazilo do uvolněného kola z kamionu. Provoz je odkláněný na kilometru 32. Na D1 na 30. kilometru směrem do Brna dávejte pozor. V prostředním pruhu překáží velký trám a prudce se vybočuje. a na dálnici D5 je dlouhá kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je z Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení zabere asi 40 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
10: Užijte si s námi pátek.
5: Středočeské odpoledne.
10: Šíříme i radost. Třeba nové majitelce našeho zahradního traktorku, soutěžilo se o něj v měsíci dubnu, tak už je předán. Jak to při předání vypadalo, i to se dozvíte v jedné z našich reportáží. Budeme zjišťovat kvalitu vody pro koupání, když už se objevují ty letní teploty v předpovědi na víkend. A i to probereme třeba s Taťánou Míkovou už za pár minut. Buďte s námi.
5: Středočeské odpoledne s Patrikem.

0: Posloucháte vysílání páteční, to odpolední Českého rozhlasu Střední Čechy a teď důležité informace o počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Probereme ho s meteoroložkou Taťánou Míkovou, je připravená v České televizi. Hezké odpoledne.
2: Krásné, můžu říct polojasné odpoledne.
0: Tak jaký je ten pátek?
2: No, tak máme většinou sluníčko, jsem tam nějaké mráčky samozřejmě, jejich víc než bylo dopoledne, ale je to velmi relativní, protože na některých místech dopoledne byla nízká taková ta, respektive chci říct, vysoká oblačnost, která pokrývala velkou část oblohy. Sice slunce prosvítalo, ale bylo na obloze tak trochu bílo a teď jsou tam opravdu jenom takové ty kupovité obláčky jen tu a tam se objeví nějaký delší pás oblačnosti.
0: Dá se říct, že je před námi v téhle chvíli takový letní víkend?
2: No určitě, vlastně už dnešní den je letní. My dokonce ve středních Čechách máme, počítám to dobře, 4 stanice, které už překonaly hranici letního dne, to je přesně 25 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brandýse nad Labem, tam už mají bez desetinky 26, ale samozřejmě přes těch 25 je taky Husinec, Řeš nebo Dolní Bousov a Dobřichovice.
0: Tak jak to bude v noci a zítra?
2: Tak my čekáme, že těch maximálních teplot dosáhneme ještě možná do hodinky, potom po té čtvrté nebo půl páté už začnou teploty klesat, ale skutečně ještě může přibývat pár míst, kde ta teplota dosáhne nebo přesáhne 25 stupňů Celsia. V noci se samozřejmě bude projasňovat, takže teploty budou klesat. Budou většinou mezi 11 a 8, ale v údolích se připravte na to, že můžou být až do 6 stupňů nad nulou. No a většinou bude klidno, to je právě ten fakt, který může způsobit, že v údolích se vzduch nepohne a tím pádem tam steče ten ledový a zůstane tam po většinu noci.
0: A přes den, jak to bude?
2: Tak zítra přes den čekáme, že bude většinou jasno nebo během dne polojasno, zase budou narůstat takové podobné oblaky, jako máme teď. Maximální teploty budou ale ještě o poznání vyšší, 25 až 28 stupňů Celsia, ty jsi to Patriku nakousl. No a vlastně ještě tepleji bude v neděli.
0: Kolik? O kolik víc?
2: Tak vypadá to, že v neděli se budeme pohybovat mezi 25 a 30 stupni Celsia, takže může být, že zaznamenáme první tropický den letošního roku.
0: Předpovídá tedy Taťána Míková, tohle byla předpověď na víkend. Já děkuji moc, ať se daří a hezké víkendové dny.
2: Všechny zdravím, pěkné dny.
0: Tak. Děkujeme.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: No a jak je to třeba i s kvalitou vody, když už jsme zjistili, že bude docela hezky a letně ve středočeských přírodních koupalištích? Řekneme vám víc už za pár minut. Teď muzika.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Vítejte ve světě informací, muziky a dobré nálady na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Meteorologové předpovídají na nadcházející víkend v Česku letní teploty a první lidé zřejmě vyrazí k vodě. Středočeští hygienici proto začali zjišťovat její kvalitu v přírodních koupalištích. Jak odběry dopadly, to už ví náš redaktor Českého rozhlasu Střední Čechy Radek Duchoň. Hezký den, Radku.
1: Hezký den přeji.
0: Jaká je tedy kvalita vody ve středních Čechách?
1: Kvalita vody ve středočeských vodních plochách a v otevřených koupalištích je výborná. Stejná situace je i na jedněch z nejoblíbenějších míst ve středních Čechách, ve vodní nádrži Slapy a ve vodní nádrži Orlík. Letos začali hygienici měřit kvalitu vody 18. května. Hygiena rozeznává 5 stupňů kvality vody, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
2: Kvalita vody je kontrolována jedenkrát za 14 dní a pouze v případě, že je zjištěna zhoršená jakost vody, tedy od stupně 3, je kontrolní odběr prováděn již po týdnu. Prozatímní výsledky měření kontroly vody jsou velmi uspokojivé. Kvalita vody ve středočeských koupalištích je výborná a hodnocena stupněm 1.
1: Jedinou výjimkou na dosud o vzorkovaných vodních plochách a přírodních koupalištích je Písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Kvalita vody je tam poznamenaná vyšším obsahem chlorofilu. To souvisí se zvýšeným výskytem fytoplanktonu. Voda má pouze sníženou průhlednost a pro koupající se lidi žádné zdravotní riziko nepředstavuje.
0: Když už jsme u toho, tak kolik vodních ploch hygienici ve středních Čechách kontrolují?
1: V letošní sezóně bude ve Středočeském kraji sledovaných a kontrolovaných celkem 44 přírodních koupališť ve vodné přírodě. Z toho u 11 zajišťuje odběry včetně financování hygienická stanice, ostatní platí provozovatelé. V Praze je pak snížená průhlednost na koupališti Džbán a v Hostivaři.
0: Když by někteří o víkendu chtěli vyrazit, jak se říká, na vodu, tak jak jsou na tom středočeské řeky se sízností?
1: Tak třeba oblíbená Sázava je podle vodáků a informací z webu sízná ve své střední i dolní části toku. To samé platí pro Berounku, dá se sjíždět horní úsek z Plzně i dolní úsek z Roztok. Dostupná je i řeka Jizera, web hlásí dost vody u Malé Skály i u Bakova nad Jizerou. A ještě připomenu pro vodáky i návštěvníky pláží na Slapech, kvůli opravě hráze i silnice nejde přejet autem hráz na Slapech, takže pozor při cestě, na podrobnosti upozorňují dopravní značky.
0: O sízností středočeských řek a taky o kvalitě vody v přírodních koupalištích v našem kraji jsme mluvili s naším redaktorem Českého rozhlasu Střední Čechy Radkem Duchoněm. Děkuju a hezký víkend.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Pokračujeme samozřejmě dál a slíbili jsme si povídání o hlavní ceně naší velké jarní soutěže o zahradním traktůrku. Už je u své majitelky. No a jak to tedy při předání téhle naší velké jarní výhry vypadalo, to vám vylíčíme slovem v reportáži, kterou pro vás máme nachystanou. Ještě v rámci středočeského odpoledne, do kterého teď vstupuje Věra Špinarová.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
2: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
1: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Doznívá pomalu další skladba v tom pátečním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, kde samozřejmě vy jste posluchači a my jsme moc rádi a seznámíme vás teď s naší pravidelnou soutěží. Už jarní léta se k nám takhle pěkně váže. A jestli patříte k pravidelným posluchačům, určitě vám neunikla ani letos. Po celý měsíc duben jste totiž posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se stala Marie Fenešová z Karlových Varů. A takhle probíhalo včerejší předání ceny.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Dělám.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
5: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
1: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
5: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
5: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu. Hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
5: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
5: děkuji.
6: Nejlepší.
5: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
5: Ano.
2: Tak. Sešlápnete brzdový pedál.
5: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta.
7: Jdete brzdový pedál.
2: Výborně. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
1: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktůrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr, 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
1: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
5: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
1: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
5: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
1: A budete mu nějak říkat?
5: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
1: Nejvíc nadšený z celé rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
1: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
8: Kráska. A má je bude sedět pleti, to je červená.
1: Splněný sen, jarní.
8: Jo.
1: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Fotky a video z předávání tohoto traktůrku značky Vary najdete na našem webu strednichechy.rozhlas.cz a třeba to pro vás bude inspirací, abyste se zapojili do některé z našich dalších soutěží, které pro vás máme.
9: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: V nejbližším čase, už za necelou čtvrt hodinu, ale třeba taky zprávy, dozvíte se, že GIBS zabavila přes 10 litrů tekuté extáze, nebo že srážka vlaku a auta na železničním přejezdu v Dobřichovicích omezuje dopravu, tak s tím počítejte. Část té informace z dopravy bude také součástí právě té zpravodajské relace. A pak už to bude humoriáda, do které jako dnešní host výběrčí a taky ten, kdo nás bude bavit a bude vzpomínat, tak bude Pavel Nový. Těší se na něj Patrik Rozehnal, stejně jako na vás, kteří se účastníte téhle hry zvané Humoriáda, kdy si vybíráte do vysílání ukázky plné zábavy podle svého. A pak samozřejmě poslouchejte další naše pořady, anebo se u nás o víkendu taky zastavte. Připomínám, že tu máme akci Prague Open House, kdy budou stejně jako jiné budovy v Praze otevřené veřejnosti a vezmeme vás i sem do vysílacího studia mezi 10. a 18. jak v sobotu, tak v neděli.

víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: GIBS zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. Srážka vlaku a auta na železničním přejezdu v Dobřichovicích omezuje dopravu. Zítra bude jasno nebo polojasno s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIBSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se dnes odpoledne srazil vlak s autem. Nehoda je podle zprávy železnic i záchranářů bez zranění. Provoz na trati mezi Berounem a Prahou je v úseku omezený. Vlaky projíždějí po jedné koleji. Podle webu Českých drah potrvá omezení ještě minimálně hodinu, tedy do 5 hodin odpoledne. Celkem 8 osobností získalo čestné občanství Prahy 5. Ocenění převzali například dirigent Jakub Hruša, akademická malířka Jaroslava Severová nebo lékař Ivan Karel. Vedení městské části taky udělilo čestné občanství in memoriam herci a moderátorovi Vladimíru Dvořákovi. Oproti minulému roku radnice ocenila o 2 osobnosti více, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
3: Čestné občanství připomíná hodnoty, na kterých stojí naše společnost, odvahu, talent, vzdělanost, poctivou práci nebo službu druhým. Sport.
1: Čeští hokejisté mají po tréninku na sobotní zápas mistrovství světa se Slovenskem. Na ledě byli všichni. Češi se Slovenskem utkali na světovém šampionátu naposledy před 3 roky. Pokračuje obránce Michal Kempný.
4: Opravdu jako upřímně, já jsem proti Slovákům těch zápasů jako větších moc neodehrál. Tak očekávám skvělý zápas, samozřejmě, blížíme se do finiše té skupiny a každý bude důležitý. Na nějaký emoční výlevy asi není prostor, takže já věřím, že to dopadne dobře. Počasí.
1: Po zbytek dne bude polojasno až oblačno, během večera čekáme postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty vystoupají až k 28 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů zůstává za sjezdem na Nové Strašecí uzavřená. Po těžké nehodě je provoz odkláněný na kilometru 32, pak se to objíždí po staré silnici 6. V Praze v ulici k Barandovu směrem z centra došlo k hromadné nehodě 6 osobních aut. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a tvoří se kolony. A na pražském okruhu na 12. kilometru směrem z letiště stojí porouchané osobní auto v jízdním pruhu pro pomalá vozidla. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři, jo, tak to jsou trošku blázni, ale budou už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů.
3: Světlo,
2: výborně,
3: jo.
2: Takže světlo do vašich životů ideál všem.
3: No, tímhle jsem vstával ve čtyři, takže ano. To vím.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, Lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému, anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem jsi pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo?
0: A jak klasicky.
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď jsme mluvili. Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju. Moc děkuju. Vám taky, Nastaranou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, je band? Ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu, ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci? V pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídej.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já pám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: ale on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme od toho. Pavel Nový naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: To
2: měli bychom to ovíst, co to je, no?
1: No, je to, Čochtar vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tedy toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanu k Hořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se, co tady dělám, já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju, mě se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastrmaní mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jestli ušmrncnu to.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vláho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Zpíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět nás
1: paměti.
0: Jo, určitě. Do dneška ti
1: taky
0: to
1: bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za Kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší Kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru Kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co lautr co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, lautr co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900. A pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkovou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme to, recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj štípky, ano. A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadi můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doba radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa, Jaroslava Ulíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky zdravíme.
4: Humoristický chvět.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo?
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Já taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No já ne, tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, jo. Starolůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
6: Tak to 3.
7: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No lidi. Právě, ha? Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už
6: je.
7: Zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strní. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty jasali. No.
7: Stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš. Jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. A ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty jsi jel poprvé s Čedokem?
2: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: Ne, my jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
2: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Víď?
2: No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo...
1: S kým to uzatřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo. Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já fakt. Jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udarnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl,

0: Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo? No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazej tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem, je velice zábavný. A ten Holanděn vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak... Řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně počúraný Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
1: Humoriáda.
2: Tak. No tak to skončilo.
3: Ano.
2: Dneska počuraným Holanďanem.
3: Ano. A příště to začne.
2: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
3: Choďte v
2: kraťasech. Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuji rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste počuraný Holanděn.
3: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu klesnou, mírně zlevní benzín i nafta. Celníci při akci Servác zabavili v Praze 500 kusů elektroniky za více než 3 miliony korun. Zítra bude jasno nebo polojasno s teplotami do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr. Zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Přes 500 kusů mobilních telefonů, hodinek a sluchátek zabavili celníci společně s úředníky finanční správy v Praze. Zboží v hodnotě přes 3 miliony korun patří firmě, která neplatila státu daň z přidané hodnoty. Výši dluhu ani jméno společnosti mluvčí finančního úřadu Patrik Madle neuvedl.
3: Rizikový subjekt v průběhu několika měsíců uskutečnil dovozy spotřební elektroniky značek Apple, Garmin a Google ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu. V případě, že dlužník svůj daňový nedoplatek plně neuhradí, bude zabavené zboží prodáno v dražbě.
1: Budovu střední pedagogické a odborné školy v Kladně nechá zateplit její vedení. Připravuje teď projektovou dokumentaci. Práce mají začít příští rok na jaře. Stát budou necelých 30 milionů korun, říká ředitel školy Petr Paták.
4: Máme krásnou budovu a chtěli bychom tady s památkáři být v souladu, tak aby jsme udrželi tu historický ráz té budovy, tak příštím roce nás čeká zateplení kompletně celé budovy školy. Ten stav té budovy si to zaslouží.
1: Kutnohorská radnice chystá opravu betonového šneku v parku pod Vlašským dvorem. Prolézačku ze 60. let minulého století převzalo město do majetku na konci loňského roku. Práce by měly začít letos na podzim. Stát budou 120 tisíc korun, říká mluvčí Jana Adamová.
5: Restaurátor šneka očistí, prohlédne a ošetří kovovou výsluž a následně opraví a doplní odlomené části betonové konstrukce. Na závěr natře prolézačku vrstvou cementové směsi a ochranným nátěrem. Práce začnou letos v září.
1: Středověké slavnosti plné dobových turnajů se zítra uskuteční na pražských Hradčanech. Centrem dění bude park Maxe van der Stula. Program začne v 9:30 ráno a potrvá do 7 hodiny večer.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno, během dne až polojasno. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat mezi 25 až 28 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na D6 mezi Strašecím a Řevničovem je stále obousměrně zastavený provoz. Je to kvůli vyšetřování tragické nehody na 33. kilometru. Objízdná trasa po souběžné silnici 606 je v celku plynule průjezdná. Od Varů sjíždějte na exitu 38 Řevničov. Od Prahy doporučujeme využít exit 25 Lány. Před oficiálním odklonem na 32. kilometru stále popojíždí dlouhá a více než půlhodinová kolona. A v Praze v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most je po nehodě 4 osobních aut neprůjezdný levý jízdní pruh. A celkově po celé Praze počítejte s hodně silným provozem. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
6: Hezké odpoledne.
2: Den v kraji.
6: Jako vždy jsme připraveni, právě začínáme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například se vypravíme do Slaného, kde to včera a hlavně i dnes ožilo radostí z pohybu a sportu. Také povíme více o tom, že v Česku budou podle meteorologů o víkendu teplotní rekordy. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého pátečního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
2: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak Václav Neskář dospíval, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pátečního dne s datem už 22. května, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. V Česku budou podle meteorologů o víkendu letní teploty. Předpověď na neděli počítá až s 30-stupňovým horkem. Zjišťovali jsme proto informace o kvalitě vody ve středočeských přírodních koupalištích. Už za pár minut doplníme podrobnosti. Lidé v Praze si zítra připomenou atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Uvidí například historický Mercedes, ve kterém protektor jel. Na programu je taky rekonstrukce samotného útoku. Další informace doplní už za chvíli náš reportér. Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Farní charita v Novém Strašecí na Rakovnicku dostane od radnice 30 tisíc korun. Umožnila to změna pravidel Městského sociálního fondu pro děti a mladistvé. Organizace z peněze zaplatí obědy ve školních jídelnách 17 žákům ze sociálně slabých rodin. Lidé v Mladé Boleslavi můžou dnes večer navštívit 6 vybraných muzeí a památek. Zapojí se do muzejní noci. Přístupné bude například Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Městský palác Templ a Mladoboleslavský hrad. Vstup je zdarma. Akce začíná za několik desítek minut, tedy v 18 hodin, a potrvá až do 23. hodiny. A ve výběhu pražské zoo v Dolních Počernicích se narodila samička zubra evropského. Jde o první narozené mládě tohoto zvířete od loňského přesunu stáda z Trojské zahrady do tamního areálu. Zoo Praha o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tolik Adam Ďurica, písnička jménem Mandolína a máme také 12 minut po 17. hodině. No a teď aktuálně. Meteorologové předpovídají na nadcházející víkend v České republice letní teploty a první lidé zřejmě vyrazí k vodě. Středočeští hygienici proto začali zjišťovat její kvalitu v přírodních koupalištích. Jak odběry dopadly, tak to ví náš redaktor Radek Duchoň. Tak pěkný den, Radku, prosím, jaká je tedy kvalita vody konkrétně ve Středočeském kraji?
1: Hezký den přeji. Kvalita vody je ve středočeských vodních plochách a v otevřených koupalištích je výborná. Stejná situace je i na jedněch z nejoblíbenějších míst ve středních Čechách, ve vodní nádrži Slapy a ve vodní nádrži Orlík. Letos začali hygienici měřit kvalitu vody 18. května. Hygiena rozeznává 5 stupňů kvality vody, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
2: Kvalita vody je kontrolována jedenkrát za 14 dní a pouze v případě, že je zjištěna zhoršená jakost vody, tedy od stupně 3, je kontrolní odběr prováděn již po týdnu. Prozatímní výsledky měření kontroly vody jsou velmi uspokojivé. Kvalita vody ve středočeských koupalištích je výborná a hodnocena stupněm 1.
1: Jedinou výjimkou na dosud o vzorkovaných vodních plochách a přírodních koupalištích je Písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Kvalita vody je tam poznamenaná vyšším obsahem chlorofilu, to souvisí se zvýšeným výskytem fytoplanktonu. Voda má pouze sníženou průhlednost a pro koupající se lidi žádné zdravotní riziko nepředstavuje.
0: No a kolik vodních ploch hygienici ve středních Čechách vlastně kontrolují?
1: V letošní sezóně bude ve Středočeském kraji sledovaných a kontrolovaných celkem 44 přírodních koupališť ve vodné přírodě. Z toho u 11 zajišťuje odběry včetně financování hygienická stanice, ostatní platí provozovatelé. V Praze je pak snížená průhlednost na koupališti Džbán a v Hostivaři.
0: No a někteří lidé o víkendu vyrazí nejenom k vodě, ale také na vodu. Tak jak jsou na tom středočeské řeky se sízností?
1: Tak třeba oblíbená Sázava je podle vodáků a informací z webu sízná ve své střední i dolní části toku. To samé platí pro Berounku, dá se sjíždět horní úsek z Plzně i dolní úsek z Roztok. Dostupná je i řeka Jizera, web hlásí dost vody u Malé Skály i u Bakova nad Jizerou. A ještě připomenu pro vodáky i návštěvníky pláží na Slapech, kvůli opravě hráze i silnice nejde přejet autem hráz na Slapech, takže pozor při cestě, na podrobnosti upozorňují dopravní značky.
0: O sjíznosti středočeských řek a kvalitě vody v přírodních koupalištích ve středních Čechách jsme mluvili s naším redaktorem Radkem Duchoněm. Díky moc, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Řeky táhnou k nám tvou

0: Petr Kolář jednou nebe zavolá. Dnes máme 22. května, no a Praha si o tomto víkendu připomene výročí operace Anthropoid a taky atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky, výstavy a historické ukázky, no a návštěvníci uvidí taky unikátní předměty spojené s československým odbojem. Více už zjišťoval náš reportér Mikuláš Vochoska, který je teď se mnou ve studiu. Pěkný den.
1: Dobrý den. Například lidé uvidí historický Mercedes, ve kterém Reinhard Heydrich údajně seděl při útoku a ve kterém ho smrtelně zranili českoslovenští parašutisté. Poprvé bude vystavený přímo v Praze, a to před kulturním domem Ládví. Vedle něj uvidí i repliku slavného britského stíhacího letounu Spitfire a nebo ukázky dobového vojenského zázemí, oblečení a zbraní. Celá akce je pojatá tak, aby přiblížila atmosféru protektorátu i fungování domácího a zahraničního odboje. Součástí programu budou taky přednášky historiků, promítání dokumentů a nebo třeba i koncert dobové hudby.
0: Organizátoři připravili taky rekonstrukci toho samotného atentátu, tak víme k tomu něco více?
1: Tak tu připravili filmaři, kteří o atentátu a o vypálení obce Ležáky natáčí film. Půjde o speciální ukázku u tramvajové vozovny v Hloubětíně, při které lidé uvidí útok tak, jak s největší pravděpodobností skutečně vypadal. Připravený bude i historický komentář, který popíše, v jak složité situaci tehdejší parašutisté byli a k jakým chybám tehdy došlo. Připomenu, že Heydrich byl zasažen v Libni granátem, potom co Gabčíkovi selhala zbraň. Ve středu uplyne od atentátu 84 let.
0: Heydrich, jak známo, jel do Prahy ze svého sídla v Panenských Břežanech a tam organizátoři připravili Den Jana Kubiše, tak co pak návštěvníci uvidí?
1: Centrem připomínek bude památník národního útlaku a odboje, který je v Horním zámku. Lidé například uvidí originální dopis Jana Kubiše, ten adresoval necelé 2 týdny před atentátem Marii Žilanové, která byla součástí druhého československého odboje. Lidé si tam také budou moct projít zámek, kde Heydrich žil. Jde o dolní zámek, který dnes patří soukromým majitelům. Prostory tak budou otevřené veřejnosti zcela výjimečně.
0: Říká náš redaktor Mikuláš Vochoska. Díky moc, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Doktor Albano a Romina Power a jejich Liberta. No a teď se vypravíme společně za sportem a také za radostí ze sportu. Co vy na to? Ve Slaném u Kladna bylo dnes veselo a taky velmi živo, protože se tam konala totiž místní olympiáda dětí a mládeže. Ta odstartovala včera odpoledne. No a dnes už se závodilo v několika disciplínách. Na atletickém stadionu ve Slaném také natáčela naše středočeská stopařka Žofie Nováčková.
1: Dnes proběhla olympiáda dětí a mládeže. Se mnou je tady pan starosta Martin Hrabánek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co tady dneska probíhalo?
2: Tak olympiáda je už od včerejška, kdy jsme měli slavnostní zahájení a také soutěž v letním biatlonu a také ve volejbalu dívek. No a dnes tady po celý den probíhají další soutěže. Mohu vyjmenovat fotbal, vybíjenou. Dále máme za sebou soutěže v atletice, ve stolním tenisu.
1: Dnes se ve Slaném soutěžilo třeba ve víceboji. Jaké disciplíny obsahuje, mi přiblížili účastníci z místního gymnázia. Primáni Filip, Ondra a Šimon.
3: Sprint 60 metrů, hod tím míčkem, osmistovka, skok do výšky a skok do dálky.
1: A co třeba tobě jde nejlíp?
3: No to nevím, asi ta osmistovka.
1: A vám, kluci?
4: Myslím, že taky ta osmistovka.
5: No tak mě asi taky bude ta osmistovka.
1: V atletice dnes soutěžili třeba Marie a Bára z první základní školy Háje.
6: Vytrvalost, pak 60 metrů sprint, pak dálka jako skok do dálky, hod koulí a hod míčkem.
7: Už jsme běželi 60 a skákali jsme do dálky.
1: Jak jste zatím dopadli?
7: Zatím to je docela dobrý.
1: Děvčatům přišla fandit třeba Emma, měla sebou kamarádku Sáru, ta ale fandila někomu jinému.
8: Řekla bych, že odvedli dobrý výkon.
9: No, jako já jsem tady jako pomocník.
1: No, ale určitě fandíš.
9: Jasně.
1: A čemu nejvíc?
9: No všem našim, ne Hájům, no.
1: Celostátní olympiáda dětí a mládeže se koná v červnu v Praze. Slavnostní zahájení proběhne na fotbalové Slávii v Edenu. Dalším sportovištěm pak bude třeba tréninkové hřiště Sparty. Plavat se bude v Podolí a svůj stadion Juliska poskytne taky Dukla. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Studánko, Stříbrná a Hana Zagorová. Chaty a chalupy. Říká se, že to je obrovský fenomén, speciálně tady u nás v České republice. No a možná právě teď vyrážíte na chatu nebo na chalupu. Atmosféru víkendové rekreace si ale můžete také připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu totiž představuje proměny českého chataření ve 20. století. A to od honosných letních domů až po malé trampské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině. Vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad, chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. No. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. A o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
2: Vidíte, že oba ty kousky už mají něco za sebou?
1: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Je to tak, teď se zaměříme právě na počasí. My už jsme ve spojení s meteoroložkou z České televize Taťánou Míkovou. Dá se říci, že je před námi letní víkend?
2: No určitě, vlastně už dnešní den je letní. My dokonce ve středních Čechách máme, počítám to dobře, 4 stanice, které už překonaly hranici letního dne, to je přesně 25 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brandýse nad Labem, tam už mají bez desetinky 26, ale samozřejmě přes těch 25 je taky Husinec, Řeš nebo Dolní Bousov a Dobřichovice. V noci se samozřejmě bude projasňovat, takže teploty budou klesat. Budou většinou mezi 11 a 8, ale v údolích se připravte na to, že můžou být až do 6 stupňů nad nulou. No a většinou bude klidno. To je právě ten fakt, který může způsobit, že v údolích se vzduch nepohne a tím pádem tam steče ten ledový a zůstane tam po většinu noci. Přes den čekáme, že bude většinou jasno, nebo během dne polojasno, zase budou narůstat takové podobné oblaky, jako máme teď. Maximální teploty budou ale ještě o poznání vyšší, 25 až 28 stupňů Celsia. Vypadá to, že v neděli se budeme pohybovat mezi 25 a 30 stupni Celsia, takže může být, že zaznamenáme první tropický den letošního roku.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Sound. Tak skupina Butin právě dohrála a dospívala, 18. hodina se přiblížila, ale než se před tou 18. hodinou rozloučíme, tak mám pro vás pozvánku a také připomenutí, protože mnozí víte, že právě tuto sobotu a neděli budou otevřené prostory našeho legendárního studia A, také činoherního komplexu studia B. Prohlídnete si třeba tříramenné schodiště, po kterém sejdete do vysílacích studií, následně do newsroomu a také na zahradu. O co půjde? No samozřejmě o akci jménem Open House, takže nezapomeňte. Sobota, neděle v časech od 10 do 18 hodin a připomenu i naší adresu Hybešova 10 Praha 8 Karlín. Jinak všechny naše další informace najdete na našem webu, na Facebooku a na Instagramu. A ještě vám připomenu, že třeba v našem okolí tady v Karlíně budou otevřeny v rámci této akce Open House i další budovy, například Libeňský zámek, Palác Karlín, Palác Atlas v rámci kina, dále třeba Činoherní klub, Velký strahovský stadion, budova magistrátu hlavního města Prahy a další, takže jste zváni, budeme se na vás zítra po té 10. hodině samozřejmě moc a moc těšit. No a protože 18. hodina se přiblížila, jsme na konci pátečního vydání jménem Den v kraji, za chvíli se uslyšíme po 18. hodině a po zprávách, no a já pro vás budu mít zase připraveny nějaké zajímavé věci. Každopádně moc děkuji za pozornost, za společnost a přeju hezký podvečer a hezký poslech našeho dalšího vysílání.

Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška,

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Více než 7 000 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Stát vybral podobu nového mostu v Suchdole, bude součástí Pražského okruhu. Zítra bude jasno nebo polojasno s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 000 uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Ministerstvo dopravy vybralo podobu dálničního mostu přes Vltavu v pražském Suchdole. Centrální komise rezortu schválila vítězný návrh Sdružení architektonických ateliérů Stráský, Hustý a partneři a Studia Acht. Nový most by měl stát podle odhadů zhruba 3,5 miliardy korun. Bude součástí Pražského okruhu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, bude přesně 606 metrů. Bude mít 6 z nich pruhů plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.
0: Středočeský kraj nechce sám od sebe měnit rozložení tříd na gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Vyplynulo to z debaty s veřejností. Původně plánovalo vedení kraje od příštího školního roku přesunout jednu třídu z osmileté sekce do čtyřleté, aby získalo víc míst pro deváťáky. Proti se ale postavili rodiče dětí. Teď chce radní pro školství a sport Milan Vácha z Hnutí STAN přizpůsobit změny rozhodnutí ministerstva školství.
3: Počkám na závěry, jak se k tomu postaví ministerstvo školství a toho se když tak budeme účastnit. A pokud to zůstane tak, jak je to dneska, tak nic měnit nebudeme, necháme to tak, jak to je. Já jsem názor úplně nezměnil, nicméně ty změny jsou citlivý a politicky neprůchozí.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno, během dne až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D6 mezi Strašecím a Řevničovem už se projíždí bez komplikací v obou směrech. Dálnice byla několik hodin v uvedeném úseku kvůli vyšetřování tragické nehody uzavřená. Na D1 z Prahy do Brna narůstá zdržení před Šmejkalkou. Brzdí se sice až za nájezdem od Říčan na 12. kilometru. Hned na začátku zúžení na 23. kilometru je ale blokovaný pravý pruh. Došlo tam k nehodě motorky s dodávkou. Aktuálně se popojíždí přes 50 minut. Na D5 na 10. kilometru směrem do Prahy je u Loděnice čerstvá nehoda se zraněním. Počítejte tam proto s omezením. A na D8 na exitu 18 se ve sjezdu na Novou Ves srazila dvě osobní auta s obytným autem a tvoří se kolony. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
4: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině, tak například si připomeneme, že básník s harmonikou a také muž mnoha tváří a jediný rocker s Nobelovou cenou za literaturu Bob Dylan oslaví teď v neděli 85. narozeniny. Také navštívíme knihovnu Václava Havla, no a pozveme vás i do světa kultury a máme toho pro vás ještě daleko více. Tak ještě jednou hezký podvečer a hezký poslech.

0: Tolik původem Kanaďanka Celine Dion a její hit That's the way it's. No a přesný čas 18 hodin 18 minut a teď zůstáváme v Praze. Běžně by v tuto dobu chystali oslavy nedožitých 90. Václava Havla. Teď ale musí řešit úplně jiné problémy. Knihovnu Václava Havla opouští téměř celý její tým. Výpověď podali dlouholetí zaměstnanci, včetně dramaturga Jáchyma Topola, a odešli taky klíčoví dárci nebo členové správní rady. Důvodem prý jsou spory s vedením instituce v čele s ekonomem Tomášem Sedláčkem.
1: Tady Havel, slyšíte mě, čím si začneme, tím líp. Mohl bych jen maličkost.
2: Debaty o společenském dění, křty knih nebo školní projekty. Budoucnost i těchto akcí v knihovně Václava Havla je nyní v ohrožení.
3: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
2: Říká jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla, David Dušek z Hnutí STAN.
3: Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen.
2: Ze správní rady knihovny rezignovali na posledním zasedání 4 z 5 členů. Ti řediteli instituce Tomáši Sedláčkovi vytkli porušování povinností nebo špatnou pracovní docházku. Proti stylu jeho vedení se vymezili i všichni zaměstnanci, kteří vydali společné prohlášení, shrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
4: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální a chaotický způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný. Silně a důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že knihovna Václava Havla konzervuje, umrtvuje nebo oprašuje odkaz Václava Havla.
2: Sedláček kritiku odmítá a tvrdí, že chtěl jenom knihovnu otevřít mladé generaci a moderním tématům. Kromě zaměstnanců ale odchod oznámil i největší sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala a podobný krok zvažuje také další velký donor Karel Komárek. Důvody Bakalova odchodu ale zástupce správní rady David Dušek nezná.
3: Já tomu nerozumím, myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. Oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí, protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
2: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. To David Dušek ale komentovat nechce.
3: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor, a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit.
2: Stávající zaměstnanci instituce, která pečuje o odkaz ex-prezidenta Václava Havla, by měli podle dopisu, který směřovali Dagmar Havlové, ukončit svou práci k poslednímu srpnovému dni. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Karel Gott, stokrát chválím čas. No, můžeme pochválit čas, protože si připomeneme jedny slavné narozeniny. Zpíval o měnícím světě, ale sám se nikdy nezastavil. Bob Dylan oslaví tuto neděli 85. a stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k lecčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
3: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Skupina Divokej byl právě dohrála a dospívala, no a teď už jsou na řadě naše tipy, takže pokud se chystáte někam vypravit zítra a nevíte přesně kam, tak zbystřete, dozvíte se od nás více.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? V Kolíně se koná už 31. ročník tradiční historické bitvy na kolínské jízdárně. Přenesete se do doby Jana Lucemburského a Karla IV. Rekonstrukce připomene slavnou bitvu u Kresčaku a začne v 15 hodin. Už od 11 hodin ožije areál středověkým držištěm s dobovým jarmarkem, ukázkami řemesel i programem pro děti. Součástí letošního ročníku bude taky výstava replik korunovačních klenotů. Chybět nebude ani tradiční průvod účinkujících městem z jízdárny na Karlovo náměstí. V Kersku se můžete zúčastnit akce Hrabalovo Kersko, tradičního setkání příznivců spisovatele Bohumila Hrabala. Čeká vás pohodový den plný literatury, hudby a hrabalovské atmosféry v prostředí, které autora inspirovalo k jeho dílům. Program nabídne komentovanou procházku po oblíbených místech Bohumila Hrabala, divadelní vystoupení i živou muziku. Mezi účinkujícími jsou třeba zpěvačka Monika Načeva a legendární kytarista Michal Pavlíček nebo Iva Hitnerová. Vydat se do lesa může každý a kdykoliv, ale den, kdy pro vás vlastníci obecních, soukromých a církevních lesů prostřednictvím akce pro veřejnost osobně otevírají své lesy, takový den je jen jeden. Na různých místech v republice jsou pro návštěvníky připravené komentované procházky, ukázky lesnických prací, zalesňování, lesní pedagogiky a na větších majetcích mnohde i občerstvení, soutěže pro děti nebo další aktivity. Speciální program si užijete třeba v Kunratickém lese a v Divoké Šárce. Podrobnosti najdete na webu denotevřenýchlesů.cz. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Patti Smith a také Don Henley právě dospívávají. No a co to znamená, že 19. hodina klepe na dveře a co tohle znamená, že pro dnešní odpoledne je to ode mě úplně všechno. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám vydařený večer, hezký poslech všech našich dalších pořadů. Užijte si také podle předpovědí počasí super letního víkendu. Určitě už máte svoje plány. No a já se zase budu těšit s vámi na vlnách našeho vysílání. Velmi brzy naslyšenou.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: U Příbrami zasahují hasiči kvůli požáru vlaku. Nikdo se nezranil. Kvalita vody je na přírodních koupalištích ve středních Čechách až na výjimku výborná. Zítra bude jasno nebo polojasno s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá.

0: Hasiči zasahují u Příbrami kvůli požáru vlakové soupravy Regionova. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Souprava už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají kvůli dohašování. Provoz na trati v úseku Příbram a Březnice je zatím uzavřený. Může se to dotknout některých regionálních spojů a osobních vlaků. Omezení na trati podle správy železnic potrvá až do večera. Středočeští hygienici začali tento týden pravidelně testovat kvalitu vody v přírodních koupalištích. Podle rozborů je voda na většině míst výborná. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dany Šalamunové je výborná kvalita vody i ve vodních nádržích Slapy a Orlík.
1: Kvalita vody je kontrolována jedenkrát za 14 dní a pouze v případě, že je zjištěna zhoršená jakost vody, tedy od stupně 3, je kontrolní odběr prováděn již po týdnu. Prozatímní výsledky měření kontroly vody jsou velmi uspokojivé.
0: Poděbradská radnice připravuje startovací byty pro mladé lidi. Zájemci musí mít trvalé bydliště v Poděbradech. Nesmí být starší 36 let nebo vlastnit nemovitost k bydlení. Nájemné bude o čtvrtinu nižší než u běžných městských bytů, říká mluvčí města Klára Zubíková.
2: Nájemné by v těchto startovacích bytech mělo činit 110 korun za metr čtvereční. V tuto chvíli město vyčlenilo 2 malometrážní byty, ale postupně by chtěli vyčlenit 5 až 10 bytů v závislosti na tom, jaký o ně bude zájem. Sport.
0: Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na zápas proti Slovensku. Ten bude prestižní i pro útočníka Matyáše Melovského, přestože se narodil 11 let po rozpadu federace.
3: Dodnes, že jo, máme hodně blízko k těm Slovákům. My Češi to máme zakořeněné, že jsme jako míti favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky, že jo, spoustu šikovných hokejistů. Teďka, že jo, Jura Slavkovský měl parádní sezonu, NHL, ten tady teda naštěstí není. Snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduché.
0: Utkání mezi Českem a Slovenskem se bude hrát ve švýcarském Friburgu zítra od 16 hodin a 20 minut. Počasí. Zítra bude jasno, během dne až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 na kilometru 17,5 směrem na Ústí nad Labem stojí v odstavném pruhu 2 osobní auta po nehodě. Další nehoda je na D5 na 10. kilometru směrem do Prahy. Na pražském okruhu na kilometru 22,5 ve směru na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na silnici 2 u Tehova řídí po nehodě provoz policie. Je tam kyvadlový provoz pouze jedním jízdním pruhem. A v Praze v Dobříšské ulici se směrem na Barandovský most střetla 4 auta. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste, paní magistro, nedávno byla v restauraci, nebo spíš v hospodě, a tam se nad vámi hospodský doslova rozplýval. Co se stalo?
2: No, když jsem mu nechávala to, čemu se neutrálně říká spropitné, tak jsem to označila jako diškrece. A on byl nadšený, protože to slovo prý už dneska nikdo nepoužívá.
1: Když krece, no, tak to je z francouzštiny asi.
2: Ještě se to možná častěji používá v té zkrácené podobě diško.
1: Třeba právě tyhle výrazy jako když krece, diško, nebo z francouzštiny možná mě napadá tuzer, to je všechno v oblasti obecné češtiny, nespisovné češtiny.
2: Ano, pohybujeme se mimo spisovnou češtinu. Ovšem ve slovnících, v těch větších, slovník spisovného jazyka českého a podobně, všechny tyhle výrazy najdeme, protože ty slovníky vznikaly excerpcí z krásné literatury a tam se běžně používaly.
1: Jinak spropitné na začátku s písmenem S, jako Simona, pozor na to, abychom neudělali hrubku.
2: No, k tomu bych doplnil, že dříve se tam psalo Z.
1: Takže teď už S, jinak jak to obsat? Dobrovolná peněžitá odměna za nějakou službu, třeba právě v restauraci. Našli bychom ještě nějaká synonyma, kromě zmiňované diškréce, která zní tak jako starosvětsky, nebo tuzer, jsme říkali.
2: Ještě se hojně užívalo dříve tedy z němčiny přijaté tringelt.
1: Ale to se občas i použije dnes, tringel.
2: Pravděpodobně ano. A tam se, protože češtině není příliš už vlastní ta hláska G, tak se to také často vyslovovalo z katringelt. Z turečtiny máme přejatý výraz bakšiš. Původně je tedy perský, ale my ho máme z turečtiny. No a čistě slovanské je všimné, ale nevím, jestli se používá v tom výrazu spropitné spíš ten druhý význam slovníkový, a sice úplatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Medicine Man.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: ja niemals lernbar bis...
1: Walter Seidel, den Sie eben in der Archivaufnahme aus dem Jahre 1937 gehört haben, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 32 Jahre alt. Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
2: Waltru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
4: Český rozhlas, zprávy.
5: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
6: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.

0: Mali.
1: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
2: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují, a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
1: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram, Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
3: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. Tuhle chvíli nemám takovou informaci.
1: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. Počasí. Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
5: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejtomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
5: co?
6: Že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
5: O pocitech.
6: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověčinu.
5: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
6: Ano.
5: Takže o ztrátě čichu.
6: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
5: Že či. Prostě necítí.
6: Ano.
5: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdlová.
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Veselé a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Veselé a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem holt blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Dále, kam bejt? A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Ty nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Veselé a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaře, že to takhle řeknu, snížil se vám sluch o 10%, že by to bylo s čichem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten čich lepší, jak ale to? My nevíme o kolik. No, on totiž čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: jako imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta Čechu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně
3: vyhodnotí, to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče.
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku,
0: ano,
3: ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, skažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
1: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
0: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
2: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část, jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový
0: jsou
2: multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování nosu.
0: Někomu se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme. A je tam šance na to, Nobelovka. Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
2: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
0: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
2: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
0: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
2: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk a ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
0: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
3: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
2: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
0: Ano.
2: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
0: Že je to známka toho,
2: že, je to známka, že, by, to že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
0: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no, si pomohlo
1: to,
0: samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď
1: no,
0: musí
1: a stolice
0: nepáchne, nepříjemně a nakonec
1: to
0: prostě
1: to
0: vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: tloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě, tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haková.
0: Povídejte.
2: Já jsem se prosím vás chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři? Tento
2: Já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný,
1: ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou
1: ano.
2: Si se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla
1: Aha.
2: na kybernetickém noži a operace Aha. v podstatě je nemožná, protože
1: Aha.
2: je to na nepřístupném
1: místě. Nepřístupné místě, jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru a spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka
1: já bych
0: Kateřina...
1: ráda radila nějak
0: kouzelně,
1: ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900 naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Vždycky,
0: když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si myslíme,
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát. Ano.
1: A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože jak jsem

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv

0: také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
2: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. Těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás. Já si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38. Vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas San George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillo, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trampské písně.

on rozdával lidem smích, procestoval světa lám. Dnes však z něho zůstal

0: Letitý kormidelník Volups je Ondra Haken a ráno v Amarillu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volups je do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace všudy byla Karla Petra slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.
1: Já vím, že touhu schladil mráz, že zima přijde zas, že každý břeh

Dvojnásobný vítěz sporty, rodinná sestava Verunka z Kadaně a česačů bavlny bal Vojty Kyďáka Tomáško se solovým Rudou Koblicem. Ten ji založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných 19 let ve společnosti Tuláka, tedy Swagmana.

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Julkeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářila na Portě, se stavě Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

Sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší s Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porky patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsy 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Tiťourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník Jablonecké Vlupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišel vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turisticky

0: turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
1: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
2: Počasí.
0: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů sedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohleto jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. No to pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse 3x. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou, a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím. Než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si sednatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Tjo, já se držím Rosenaua. Rozenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v slunečný den srpnový, tak až ke třetí hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u dvou slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalc edony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíje. Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Tak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku. Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě? A hlavně, kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych řekla, popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kolud, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to do nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? V kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No.
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdyby se o něj nepečoval, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No, že by měli jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě jít střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo,
0: krásný večer.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi, to je tak skvělý klučina z Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže já klobouk dolů před ním, on mluvil dneska do humoriáry. To opravdu klobouk dolů. Má,
0: dobře,
1: má
0: a teď pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, kterýho člověka jakoby ten sport láká, kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k Sevře ze hřbitova a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě synem vzal domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zbrzen. Tak jsme včera ještě na rozhrnilu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla. A pak mě za odměnu vzal synové sebou na zmrzinu kteří jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu. A samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku. Cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe? A jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám si třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii, no tak
0: máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No, tak zítra budu prát a potom si
0: dám
1: odpočinu. Odpočinu si, při tom praní si člověk odpočine. Protože to je chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: a
0: s námi.
1: A taky krásnou noc a dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Ulířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Ulířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, že jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba mít tučnýho a víc pohybu, jak se říká, na čerstvým vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale helejte, je potřeba bylinky.
0: Mhm.
1: Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte.
1: Helejte, místo kafe, jak si dává, spoustu lidí si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě, melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může
1: jo,
0: právě...
1: Taky na kontroly se musí chodit, samozřejmě. No. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. Mm. No,
0: a jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže... Já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo? No. Mm. Jako někdo, hlejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno...
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. Užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě, užívám si to, mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi, žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočničkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla co má ruka, co má noha. A byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kilogramů. A takže mě zabíral volný čas sport. A nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí. Byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok. A jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid. A já jsem smršla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly. A nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediné, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata. A protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní. A ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůst dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí. A teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No,
1: to mě chybí.
0: Ano. Zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám v pořádku snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si košíkovo, začutat si s dětma a takovýhle. A mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty, ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Taky hezký večer všem.
0: I vám.
1: A spodružen.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromný a měl by být vděčný, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že je jiný se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem jí pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromnej. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Janí, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežím žádný husí, kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera, ta je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masažka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, 3x denně jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no. Ano.
0: A Janí, co pro vás znamená pohyb? Sport, procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Janí, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase ší, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli svaté, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se
1: radost. A tak se snažím na
0: úžasné
1: život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás vedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí. Takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat. To je nádherný plán. Moc děkuju za ta slova, která
1: jste
0: nám přinesla.
1: Mějte se moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No já bych sem chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo, nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tedy člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině a vlastně když by jsem se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už by jsem tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl, je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělý. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana, vítejte.
2: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat

0: prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu. Zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu. Takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového. Takže máme to prostě kombinovaný. Je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály. Mm-hmm. Takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostal k Vánocům. Tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkový. Je to úplně bezvadná knížka. Takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť. Upeču si, na co mám chuť. Takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
1: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
0: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším. Takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá. A nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu. Ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá. Jo,
1: ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No, no, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
0: No, no, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký no pár, a nebo takhle prostě jako.
1: No počkejte, to, no, jaká byla odpověď?
0: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda někdo se teda nepřihlásil, ale nepřiznal. Je to možný prostě, jako, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě, takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už, jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele, takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
1: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
0: No jistě, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí, od toho prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc. Jako, jo, že prostě a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo, takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaký ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
1: Jani, Děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení.
0: Já taky.
1: Možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
0: Je těch možností hodně. Děkuju a nashledanou a budu dále poslouchat.
1: Budeme rádi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako
0: bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda, jo, pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že, takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte dostatek toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: No vidíte to. Tak i objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
1: pro mě
0: v noční lince.
1: To je velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako v duchovně A to je taková moje meditace. No.
0: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak je, tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šahla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub v starých stoletech, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takový symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat tu jeho kůru a tu jeho energii. To ti stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Slumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Takto, pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kolech, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarátek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všecko krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí. Protože jak je škaredě chodím o hůlkách, jak nemusela bych plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno z druhým. Myslím si, že když člověk může se najet, tam umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou. No, ale vidíte, žiju. Opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy. No a tak dál. Prostě chodím aj aspoň jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Ráda jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mládí. Jenom chvílku bylo, kdykoliv bylo a měl nám kdo děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám pro co pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla, toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic. Co jsem měla, to už jsem dětem rozdala. Ale já jsem nejbohatší člověk na světě. Mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No, tak.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru. Krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak. Být vděčný za všechno, co můžeme. Víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař speciální technika,
1: ale
0: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, to chystáme se, ani já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk, ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou, ale jsem šťastná, že
0: Ani, a umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo, no ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, já jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko, není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, to je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že? Ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že? No.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod lipu a pospím, takže já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak... Nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku den, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že, které jako člověk neudělá, že, když při různé práci, že, takže, no a manželce tak tež pomáhám, že, ať se udržuje jako ten, že, takže, a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že. Takže tak asi,
0: Pepíno,
1: no.
0: Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina, zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. To, na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten placek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala... nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý ten. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte
1: to
0: hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou, stromy.
1: Objímám, víte? U nás na Balaš...
0: A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do Hůžťa. No, to...
0: Jako do Houští, myslíte? Nebo...
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže
1: ale
0: taky objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak ten, to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď samějte. A...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu chodit, jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se održela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že je zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
1: No, vnoučata, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej, takže já si nestěžuju, že by. A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla. To už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila. Vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak se to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné. No.
1: Proč by to bylo neuvěřitelné?
0: No.
1: Já mám tu výhodu, že moje netes je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru a
0: A taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: tam. Jo, tam jsou kontakty, nějaké, na povědě, doma těch kontaktů moc nemám, na povědě, jedině když přijedou ty děti.
0: No, takže umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a takže tak zatím jsem spokojená. Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek. Takže
0: dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda, že
1: Kdybych ty bolesti bylo míň.
0: Loučíme s humorem. Uzavíráme dnešní téma, Aničko, moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takový věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že se z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mně je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: Ajme, to je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Betnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
5: Jak malý chlapci někde? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
5: Kolego se svačino. Učero, co to u vás kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a nič.
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný štým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tak o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak,
6: pokračujte.
5: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. já vím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
7: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podívej, motýku budeme šroubovat, motýku tlátku.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
7: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na té místnosti?
7: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
7: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se to stalo samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
7: Ozdobě.
5: To se urve!
7: On by to urval, nech to bejt! Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
7: Automat! Jako bife!
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
8: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
9: no.
8: Že bychom zaspívali spolu.
9: No. Jako, Jirkou bych zastepoval, rozumíš, Jirko, ale zpívá.
8: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
9: Gota. Pánové,
8: na Gota, není, počkej. Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
10: 5, 4, 4.
8: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
9: Ale ne,
8: počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
9: On nebude tutově doma.
8: Ještě?
9: No, není.
8: Vem si ho. Ne, teď.
9: No, tak ahoj.
8: Počkej.
11: Haló?
8: Haló, to je Karel Gott?
9: Ne, počkej.
11: Haló?
8: Tady je Kajzer.
10: Jirka Korn.
8: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle.
11: Dobrý večer.
8: No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
9: No, vidíš.
8: Ne? Tak to jsou to pro noviny. Gott, telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutíme. Haló? Co se stalo?
10: Jsou v topě.
11: No nic, upadlo mi mejdlo.
8: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
11: Tak já jedu.
8: Fajn.
9: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
8: A možná, že jo?
9: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
8: dobře,
9: jo?
8: A pak tě zavoláme.
9: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocele je rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Vesel, prosím vás, nezlobte se, ale já se
8: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Vešlo, méně vejte se,
8: ale já... sporách, páne. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ve. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ve.
9: Nešlo,
8: tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, ve. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já... Co? Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka, pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás, haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jediný jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Pán, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pán, no trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počítat.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Klitová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. To položil, mě to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli na vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschranou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymrvi, do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jdem odevřít.
2: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, haló, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Haló, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tým obličeji svým.
3: Zvedně, ježišmarja. Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: Hrgově
2: dělita.
3: Hrgově, špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten. Na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán. Bo...
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Haló, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej?
5: Pane,
2: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
5: Jsme rade. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
7: Ano?
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
7: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno? Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
7: Jo, je tady, mé mi okna.
8: No, a jak to?
7: No tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
7: No tak já tady koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
7: No,
8: tak dejte mi, prosím vás, pana Šípa k telefonu. To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
7: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
8: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
7: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šíp, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
7: Ano.
8: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
7: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
7: Ano, já přijdu rád.
8: Jo, no to...
7: Sám, potom...
8: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
7: No, já nevím, schválí.
8: Hovraťte mi ho.
7: Uhlíř,
8: ano, já vás slyším. I když matně.
7: Je to nutný, aby...
8: Je to nutný, se... velice nutný je to.
7: On se vymluvá, se nevím, že na to špatně vidí. Já bylo trošku poboženu.
8: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
7: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
9: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet, halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říkám, ale prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš, Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvonil, to je mamá, to se dá. Kluková, prosím, halo, co chcete? Jednou přijala ke mně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, já to řeknu, říká, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídá, no je asi 3:15. Říká, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Říká, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala, co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já se říkám, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí